Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď, jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

so much of anything, even the end.

0: Big Beat na živo.
1: I want you to want me.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: A na obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Nejenom černá.

tím si má milá nelam hlavu. Hej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď.

tím si má milá, nekaž spaní. Hej, jsou to jen stíny na stěnách, tak se mnou pojď.

gledaj ne, to ne su oni. E sou to jen ptáci v korunách.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Vaše žena!
3: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Systém start-stop v autě může v městském provozu snížit spotřebu paliva a ušetřit podle výzkumu tisíce korun ročně. Největší přínos má při častém zastavování, mimo město je efekt minimální. Moderní vozy jsou na časté starty konstruované, takže obavy z poškození bývají zbytečné. Labská stezka, která vede od pramene Labe v Krkonoších až k jeho ústí do Severního moře v Německu, má novinku.
6: Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhání je v provozu nová 10-kilometrová asfaltová cyklostezka. První část cesty mezi Kozly a Tuhání kraj dokončil před 2 lety. Nyní navazuje úsek mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Pohodlnější cestování potrhuje i nedávná oprava povrchu cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem, která skončila na sklonku června a července. Hejtmanství letos plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradiškem. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem. Klidné cestování v Polabí přeje Luboš Dvořák.
5: Na evropských letištích se zavádějí nové CT skenery, které umožňují převážet v příručním zavazadle větší množství tekutiny. Díky trojrozměrnému obrazu cestující nemusí vyndávat elektroniku a mohou se vyhnout limitu 100 ml na tekutinu. V Česku jsou nové skenery zatím na terminálu 2 pražského letiště. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Krom.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme jedním přírodním úkazem, protože zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, který tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímku, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. Je rozhodnuto, vláda nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky Rovnováha u stejného mostu. Krkonoše budou mít novou atrakci. Tady je Honza Navrátil.
2: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Teď další klasická rocková muzika.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Zdravím, přátelé, je sobota 1. srpna 8 hodin a 7 minut. Vy posloucháte rádio Beat a od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Už jste slyšeli, v jakém znamení bude tenhle víkend. Ano, britský metal, heavy metal, nebo nová vlna britského heavy metalu a americký heavy metal, tedy Def Leppard a Metallica. Samozřejmě si o jednotlivých písních, albech, o kapelách povíme víc během tohoto víkendu. Máme na tu spoustu času. Tak já bych to odpíchl tím britským metalem, kapelou, která je velmi, velmi oblíbená, protože se skvěle poslouchá. No jasně, Def Leppard. Rok 1983 a pecka Billy's Got a Gun.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: Metallica se narodila v roce 1981 a v Los Angeles kapela se dala dohromady na základě inzerátu v Los Angeleských novinách. A tenhle ten inzerát podal bubeník Lars Ulrich, který zkrátka hledal nějaký spoluhráče, aby mohl dát dohromady big beatovou kapelu, no big beatovou, metalovou spíš, lépe řečeno, že jo. Vidíte a pak, že ty inzeráty jsou na prdějus. No, někdy se to chytne. Dokonce i ženskou, no dobrou, seženete třeba na inzerát. Ne, že bych měl já takový zkušenosti, ale kamarádi říkali. No ale pojďme zpátky k Metallice. Jádrem kapely jsou tedy bubeník Lars Ulrich, potom zpěvák James Hetfield, samozřejmě hraje občas i na kytaru, kytarista Kirk Hammett. No a na tom basovém postu, tedy na postu basové kytary, se vystřídalo vícero muzikantů. Od roku 2003 je jim Robert Trujillo, nebo Trujillo, jak se to v té španělštině vyslovuje, to je ježký. Skupina taky dlouho spolupracovala s producentem Bobem Rockem. No to byl taky takový vlastně její člen, když se to tak veme, ano. To, že ten produkoval všechna alba od roku 1990 do roku 2003. No a pomáhal taky jako dočasný basák po odchodu Jasona Newsteada a do příchodu Trujilla. Takže tolik k tomuto, no a my se podíváme na jednu píseň, která je, bych řekl, jedna z takových těch typických pro kapelu Metallica. Mimochodem, hned po ránu mi volal ze svého vozu býťák Aleš, zdravil takhle po ránu, což člověka potěší, když se probírá z takový tý noční můry, jak se říká spánku, že jo? V mém věku se spánku říká, prosím vás, noční můra. To jsem si teď vymyslel, ale docela to sedí. No a vrací se z Belgie domů na Moravu, někam tam u Brna se zmiňoval, tak já bych mu chtěl zahrát na tu cestu, protože se mi hodí tady ta písnička, aby šťastně dojel domů. Ta skladba se jmenuje Welcome Home. Metallica, rok 1986.

0: Trochu britské nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: No a my si teď dáme trochu té britské nové vlny. Def Leppard, kapela, která byla založena v Sheffieldu, průmyslové město, že jo? Proslulé v těch dobách krize i neblaze, dá se říci. Tak tato kapela vznikla v roce 1977. Předtím ještě rok existovala pod jiným názvem Atomic Mass. Od roku 1992 ji tvoří Rick Savage, baskytarista, Joe Elliott, tak toho samozřejmě všichni znají, frontman, zpěvák, Rick Allen na bicí, taky velký hrdina, určitě o Rickovi budu ještě dnes dopoledne mluvit, Phil Collen, kytarista, a Vivian Campbell, taktéž kytarista. Kapela se prosadila, proslavila, by se taky dalo říct, jako součást nový vlny britského heavy metalu počátkem 80. let, a právě tehdy dosáhla toho největšího úspěchu, tedy i komerčního úspěchu, právě mezi počátkem 80. a polovinou 90. tedy 90. let. My si pustíme skladbu, která se jmenuje You're So Beautiful, nebo You Are So Beautiful, můžeme říci. Ta je z roku 2002, tedy ta patří k těm opravdu už novějším skladbám. Bacha, neplét si z písní You Are So Beautiful, kterou zpíval Joe Cocker. Jo? Jenom stejný název, jinak je to úplně jiná skladba. Podání Def Leppard je to samozřejmě živější progres, dá se říct, není to takový oplodňovák. Tak jo, Def Leppard.

zbylá na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a pojďme k prvnímu oslavenci. James Hetfield se narodil, přátelé, 3. srpna 1963. To znamená, že v pondělí, teď po víkendu, oslaví své 63. narozeniny, pokud dobře počítám. Narodil se v Kalifornii, no a maminka byla operní pěvkyně Cynthia Bassett a tatínek je řidič kamionu Virgil Lee Hetfield. Rodiče se rozvedli, taková nesourodá dvojice, že jo, operní pěvkyně, řidič kamionu, řidiči kamionu, obvykle teda, co vím, tak poslouchají spíš tvrdou muziku a operní pěvkyně, ale proč ne, nakonec jsme svědky propojení metalu, symphonic metalu s klasickou muzikou, tak vlastně to sedí. Nicméně, rozvedli se rodiče Jamesa Hetfielda v roce 1976. No a tatínek i maminka byli stoupenci nauky o léčení nemocí křesťanskou vírou. Proč ne, že jo? Ano. Cynthia zemřela na rakovinu, když bylo Jamesovi 16 let, takže i ona byla ještě velmi mladá žena. No, tak zřejmě víra hory přináší, ovšem rakovina prostě je asi nad její síly. Tak já teď nehoruju, prosím vás, nebo nekritizuju věřící, vůbec ne. Každý má svoji víru, každý má svoje myšlení, svůj rozum a svoje naděje. V každém případě vždycky si říkám, když lidi umírají třeba v bolestech, nedej bože, že jo, tak Bůh najednou jakoby zmizel, i když možná oponovali by mi věřící, že v bolestech se s vírou Boha umírá lépe, než když je člověk třeba ateista a nevěří ničemu nebo nikomu, takhle. Tak, to necháme bejt. V každém případě to mě zaujalo, že víra v léčení nemocí křesťanskou vírou a tedy, no je to tak, no, nauka o léčení nemocí křesťanskou vírou, tak to tady se tak jakoby trošku šlo proti sobě. V každém případě James Hetfield, o tom mluvíme, je jeden z nejlepších, nejznámějších kytaristů, zpěvák, je jeden ze zakládajících členů kapely Metallica. Sám uvádí, že největší vliv na něho měly takové kapely jako Aerosmith, Motorhead, Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, AC/DC, Judas, tedy Judas Priest, nebo Deep Purple. No vidíte to, samá klasika a přitom James, tady vidím ten jeho obrovský talent, vzal si z těchto klasiků takovou tu, takový ten základ, to, tu šťávu, tu mízu Big Beatu a přetvořil to ve svůj vlastní zvuk, protože, co si budeme povídat, Metallica je velmi originální kapela. The God That Failed, rok 1991.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
2: Triko černé.
3: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
5: Hnízdo slyší, jaký je stav?
4: Mám je v hledáčku.
5: Tak to zmáčkni.
4: A mám je.
5: Orle, co tam sakra?
6: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
7: Tentokrát si do svého hnízda pozval fotografku Páju Hartmanovou.
6: Hledáček Jirky Rogla, úterý od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Američanka si postavila elektrokolo poháněné pouze solární energií. Na kole s přívěsem se solárními panely ujela přes 750 km bez dobíjení ze sítě. Prý to ale znamená vyšší fyzickou zátěž. Blíží se výjimečná vesmírná srážka. Zbytky rakety SpaceX dopadnou na měsíc. Více Roman Všetečka.
9: Měsíční povrch je ostřelován poměrně často různými většími či menšími tělesy. Sem tam se přidá neúspěšné přistání nějaké sondy vyslané ze Země. Nyní podle výpočtů astronomů má na povrch našeho souputníka dopadnout zbytek nosiče SpaceX. Astronomové to berou jako příležitost k pozorování změn, jaké dopad způsobí. Raketa, jejíž trosky by měly zasáhnout měsíční povrch, je ta, která vynesla lunární přistávací modul Blue Ghost americké vesmírné společnosti Firefly Aerospace a také další měsíční zařízení Hakuto R, tentokrát od japonské vesmírné společnosti z iSpace. To se psal leden 2025. Více se dočtete na techne.cz.
8: Vědci vyvinuli černý lak, který pohltí 99,9% světla a téměř tak neuvidíte například tvar auta. Nový kompozit kombinuje saze a uhlíkové nanotrubice, díky čemuž je odolnější než dřívější materiály a zvládá běžný provoz. Problémem zůstává bezpečnost, protože vůz je hůř vidět a také vysoké náklady na výrobu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: 12 minut po devátý, posloucháte Rádio Beat, on mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a představíme si druhýho oslavence. Joe Elliott, narozen 1. srpna 1959. To znamená dnes Joe slaví svý 67. narozeniny. Všechno nejlepší do Sheffieldu, nebo kde se zrovna Joe nachází. No, přiblížím ještě osobnost Joe Elliotta, pokud někdo tápe třeba, tak je to anglický rockový zpěvák, příležitostný kytarista taky. Byl ovlivněn, což je celkem logický a jasný, muzikou 60. a 70. let. V té době byly slavné kapely jako třeba T-Rex nebo Mother Hoople, Ziggy Stardust. Jeho snem byl vždycky stát se členem kapely Def Leppard. Spojil se předtím s formací Atomic Mass, o tom jsem mluvil, založenou Rickem Savagem a Petem Williamsem v roce 1977. Pak tahle ta parta byla částečně ovlivněná Joeovým snem o tom, jak ta hudba má vypadat. Kapela se přejmenovala na Def Leppard. No a v začátcích byl Joe zpěv takový ostrej, křiklavej, agresivní by se možná i dalo říct, ale postupem času se vypracoval vlastní ojedinělý styl. Zpívá rychle, vysoko, s častými změnami úrovně toho zpěvu. Jak co se týče intonace, tak i té plnosti. Dokáže z ostrýho zpěvu přejít v jiný písničce ve velice měkkou polohu, která oblaží srdce mnoha žen. Za chvilinku se o tom přesvědčíme. Joe Elliott taky hraje na bubny, jak už jsem zmiňoval, na kytaru, klavír či klávesy. Ještě takovej drp, jestli chcete slyšet, od roku 1989, nebo drp. Je to skutečnost, no a takový to spíš patří do takových těch ženských časopisů, tahle ta informace, ale budiš. Od roku 1989 do roku 1996 byl ženatý s modelkou Carlou Ramondani. Nebo Ramdani. Já se modelkama moc, teda o modelky moc nezajímám, takže vím prd, o koho jde. No ale asi byla pěkná, že jo? V současné době žije v Dublinu, aha, tak ne v Sheffieldu, ale v Dublinu, se svojí manželkou Christine, kterou si vzal 1. září 2004. V prosinci 2009 se jim narodil syn Finley, v červenci 2016 se jim narodila dcera Laila a v únoru 2020 se jim narodila dcera Harper. No, tak to už je fajn rodinka, že jo? Co modelky, nějaký Ramdány. Normální ženskou, o tom to je. Já jsem se zmiňoval, že Joe Elliott umí opravdu zpívat jak ostře, rockově, agresivně, progresivně bych možná spíš řekl, tak i velice jemně. A kapela Def Leppard je známa svými nádhernými oplodňováky. Tak teď bych si dovolil všem dámám, které už jsou vzhůru, a svým skvělým manželům a svým milencům a komu ještě dětem třeba taky, že jo, připravujou snídaně chuděry, tak ať se jim to kafe dobře vaří a vajíčka dobře míchají, protože dámy, já vám pouštím Joe Elliotta s kapelou Def Leppard a píseň, kterou mnozí opravdu dobře znáte. Ta opravdu pohladí ženskou duši. When Love and Hate Collide.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Ano, na rádiu Beat Def Leppard a Metallica. Opravdu dvojice, která se odlišuje zároveň a zároveň doplňuje. No, tak to rádi děláme, aby ten víkend byl barevnější, aby jsme mohli přeskakovat z jedné nálady do druhé. Protože mít jednu náladu celý dva dny, to by asi byla nuda. V každém případě pojďme zpátky k Metallice. Metallica v skutku patří svým originálním zvukem mezi přední kapely světového big beatu. Já bych chtěl vzpomenout nebo připomenout v podstatě současnou sestavu: James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo a Lars Ulrich, vlastně zakladatel, že jo? A dřívější členy připomenu: Dave Mustaine, Cliff Burton, který už je v rockovém nebi, Jason Newsted, už jsem ho dnes zmiňoval, Ron McCorney a ještě Lloyd Grant. A teď už písnička od Metallica, Sabrakadabra.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádio Beat.
1: No, tak nám to po té deváté hodině pěkně jede. Před chvíli Aerosmith All This Way. No a teď zpátky zase ke kapele Def Leppard, konkrétně k jednomu členovi této kapely, který mě zaujal kdysi a neustále mě fascinuje tenhle člověk. Ale má to spojitosti s kapelou, tedy můj pocit třeba to tak není, ale já myslím, že jo. Mluvím o Ricku Allenovi, o bubeníkovi kapely Def Leppard. V roce 1984, 31. prosince, tak na Silvestra vlastně, že jo, měl dopravní nehodu. Jestli to s tím Silvestrem měl nějakou spojitost, nevím, nebudem v tom šťourat. V každém případě tahle nehoda mu způsobila amputaci levý ruky. Pro muzikanta, pro bubeníka, pro kytaristu, basketu, pro kohokoliv, kromě zpěváka, když jenom zpívá, že jo, je to průser jako svině. Co si budem povídat? No, představte si, že kapela Def Leppard Ricka neopustila, protože on byl přesvědčen, že bude bubnovat i s jednou rukou. Pro bubeníka fakt velký handicap, ale vytvořil si, nebo byla mu vytvořena souprava, propojená různými pedály, aby mohl ovládat dupák hi-hatu. Nebudu to popisovat, ten technický, tu soustavu technickou jeho bicí soupravy, protože sám to úplně nechápu, protože jsem to na vlastní oči neviděl, tak vás tím nebudu zatěžovat. V každém případě měl prostě vytvořenou, nebo má vytvořenou speciální bicí soupravu, kde může hrát tedy nohama, částečně noha ovládá tu chybějící levou ruku, no a samozřejmě pravá ruka taky funguje perfektně. A teď si představte, že britský hudební magazín Gigwise zařadil Allena v roce 2008 v žebříčku 100 nejlepších bubeníků všech dob na 7. místo. 100 nejlepších bubeníků všech dob na 7. místo Ricka Allena, který v podstatě, který mu chybí jedna končetina, konkrétně řečeno levá ruka. To je fantastický, ale on bubnuje naprosto znamenitě. Fakt to je neskutečný. Tak no, dobře, to jsem vzpomněl na Ricka, složil jsem mu poklonu naprosto právem a musím složit poklonu i zbývajícím členům kapely Def Leppard, protože ho podporovali a nenechali ho padnout, jo? Nevyřadili ho z kapela, nevyloučili ho ze skupiny, ale naopak ho podpořili, aby mohl s nima dál hrát, a dobře udělali, přátelé. Ring of Fire, Def Leppard.

0: Trochu britské nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: No a proč Def Leppard a proč Metallica? No protože Elliot a Hetfield slaví narozeniny, jeden dnes, druhý pondělí. Samozřejmě to ještě připomenu. Říkal jsem si, že je už doba na to, aby jsme si od jedné nebo druhé kapely pustili nějaký živák, tak teď to vychází na Metalliku. Záznam z roku 1993 a jeden z jejich největších hitů, znáte tuhle skladbu, The Unforgiven.

0: Rádio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.
4: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Brněnskému magistrátu v těchto horkých dnech palec nahoru. Kvůli horkému počasí zpřístupnil dva historické sály. Lidé se tam mohou ochladit nebo občerstvit. E-shopy pravděpodobně kvůli novému nařízení Evropské unie krátkodobě zdraží. Bude to kvůli vyšším nákladům na obaly. Nařízení, které má omezit množství obalového odpadu, začne platit 12. srpna a je nutné změnit technologie a úpravy logistiky. Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se opět promění v letní kino. 18. srpna se tam bude promítat film Letní škola. A legendární klub Mlejn skončil. Proč, to ví Honza Navrátil.
6: Nymburský hudební klub Mlejn je minulostí. Zařízení, které fungovalo téměř 14 let, má za sebou poslední večer. Část domu, kde klub sídlil, odkoupil majitel druhé části domu a s další existencí podobného podniku tu nepočítá. Zatím není jasné, co přesně na místě vznikne. Nutná je ale prvotní rekonstrukce budovy, včetně sklepních prostor. Honza Navrátil, Nymburk.
5: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
4: Rádio Beat. Classic rock.

0: hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a je tady další píseň od Def Leppard, která má určitou zvláštnost. V každém případě, přátelé, 5 minut po 10. hodině od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Doufám, že už většina z vás je vzhůru. Miss You in a Heartbeat. To je skladba kapely Def Leppard, která byla vydána nebo realizována, jak chcete, v roce 1993 a je na kompilačním albu Retroactive. Tato skladba byla nahrána ve dvou verzích, ve verzi akustický, ve verzi elektrický a trošku jsem kecal, že ve dvou verzích, ve třech verzích, protože pak byla ještě taková japonská verze, která vyšla jako třetí. No, tuhle skladbu napsal kytarista kapely Def Leppard Phil Collen. No a jde o skladbu, která byla velmi, velmi úspěšná. Zajímavý je na tom, že vyšla ještě v různých verzích, jak by se dalo říct, vyšla i na takovém albu nebo EPčku, kde byla zařazena i její demo verze. Ona totiž má hodně spojitost s písní Two Steps Behind, no ale to už je trošku jiná historie, tím vás nebudu zatěžovat, abyste neměli bordýlek v hlavě. V každém případě teď Def Leppard, Miss You in a Heartbeat. Upozorňuji, že je to zase skladba, která patří k těm oplodňovacím v repertoáru kapely Def Leppard. Ale jelikož jim tyhle skladby, tady ty oplodňováky neboli ploužáky, jdou velice dobře, tak myslím, že vás to rozhodně neurazí.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: V minulý hodině jsme se pouštili od Metallica The Unforgiven živou nahrávku, ale o to zas tak ani nejde. Zajímavý je vývoj téhle skladby posléze, ano. The Unforgiven, to je skladba Metallica a byla vydána jako druhý single z jejich stejnojmenného alba Metallica. Přestože je jednou z takových pomalejších skladeb, tak jak jste si všimli, a vy tu skladbu znáte, je velice dynamická a velice to byla úspěšná pecka. Tahle ta píseň se zabývá takovým, budu citovat, tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Téma dost častý, velice v různých podobách zobrazený nebo otextovaný z různých filozofických pohledů, z hlediska historie a tak dále a tak dále. Tím se taky nehodlám zabývat. Co je tedy na této skladbě zajímavý? Totiž tato skladba ve tvorbě kapely Metallica pokračuje dalšími díly, jak bych tak řekl. Takový hudební skladbový seriál, protože Metallica vydala The Unforgiven 2, ano, to je na albu Reload, pokud se nemýlím, a potom ještě The Unforgiven 3, tedy 3, z alba Dead Magnetic. To téma je stejný, co se týče tedy obsahu, a v podstatě je to jedno téma, teď mluvím o hudebním tématu, zpracovaný zase jinou formou, tedy rozvinutý téma, jako je to u klasické muziky třeba, ano. Máte symfonickou skladbu, která začne nějakým motivem, ten motiv se prolíná celou tou skladbou v různých podobách, aranží, připomíná taky ve filmové muzice, to znáte třeba Morricone, ten vždycky měl jedno takové ústřední, nebo ne jedno, tenkrát na západě jich měl asi 4, protože označovali každou postavu v tomhletom. Ale ty témata se furt prolínaly v různých aranžích a furt jste tam slyšeli to základní téma, ale je to i v Hvězdných válkách, je to, já nevím, Indiana Jones a tak dále. Víte, o čem mluvím, nebo tušíte, jo? Prostě téma, který se tak jakoby slabě vine v trošku jiný aranži a na první pohled nebo poslech jakoby jiný skladbě. Tak, vrátím se zpátky. Tohle stejný je právě ve skladbě The Unforgiven kapely Metallica. Tu první verzi, takovou tu základní, The Unforgiven One, dejme tomu, jsme slyšeli před chvílí v živý verzi. Teď si pustíme dvojku. Tak schválně, jestli tam je to, co jsem říkal. Tak doufám, že jsem se nemýlil.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No teď rozhodně bude Elliot. Adrenalize, tak je pátý album kapely Def Leppard, který vyšlo v roce 1992. Jedná se o první album, který kapela natočila od smrti kytaristy Stevena Clarka. Album je skvěle, nebo se skvěle prodávalo, je velice úspěšný do dnešních dnů a v mnoha prodejních žebříčcích se umístilo na prvním místě a taky se stalo multiplatinovým. Připomínám, že vyšlo v roce 1992. To už je docela dost let, vidíte. Ale neustále se z něj hraje v různých rádích, samozřejmě těch rockovejch, ale i popovejch, co jsem tak jako zaslech, když jsem si dělal určitý průzkum. Tak nakonec najdete tady velký hit Let's Get Rocked nebo Make Love Like Man, to je další velký hit z tohoto alba a vůbec velký hit kapely Def Leppard. No a další. Taky na něm najdete, na tomto albu, tedy na albu Adrenalize, skvělou skladbu, která patří k takovým těm středotempózním v repertoáru kapely Def Leppard. Typická skladba pro tuhle kapelu. Když je typická, to znamená, že je skvělá. I Wanna Touch You.

0: versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Radio Beat.
1: Tak, pouštěli jsme si od Metallica The Unforgiven 2. Ten motiv jste tam určitě slyšeli, takže jsem se nemýlil. No a doufám, že vám podám další důkaz, protože existuje ještě The Unforgiven, jak už jsem se zmiňoval, trojka, římská 3, kde se to téma dále rozvíjí. Zajímavý počin a znovu upozorňuju, že tyhle ty další verze téhle slavné písně kapela rozdělila do různých alb. To je docela dobrý for. Takže Metallica The Unforgiven 3, to je rok 2008.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Systém start-stop v autě může v městském provozu snížit spotřebu paliva a ušetřit podle výzkumu tisíce korun ročně. Největší přínos má při častém zastavování, mimo město je efekt minimální. Moderní vozy jsou na časté starty konstruované, takže obavy z poškození bývají zbytečné. Labská stezka, která vede od pramene Labe v Krkonoších až k jeho ústí do Severního moře v Německu, má novinku.
6: Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhání je v provozu nová 10-kilometrová asfaltová cyklostezka. První část cesty mezi Kozly a Tuhání kraj dokončil před 2 lety. Nyní navazuje úsek mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Pohodlnější cestování potrhuje i nedávná oprava povrchu cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem, která skončila na sklonku června a červen. Hejtmanství letos plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradiškem. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem. Klidné cestování v Polabí přeje Luboš Dvořák.
5: Na evropských letištích se zavádějí nové CT skenery, které umožňují převážet v příručním zavazadle větší množství tekutiny. Díky trojrozměrnému obrazu cestující nemusí vyndávat elektroniku a mohou se vyhnout limitu 100 ml na tekutinu. V Česku jsou nové skenery zatím na terminálu 2 pražského letiště. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Každé nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: 11 hodin a 8 minut, Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Radia Beat. Víkend je věnován dvěma kapelám, který opravdu patří do té světové špičky, tedy Metallica a Def Leppard. Proč? Protože v obou kapelách máme jubilanty, tedy oslavence. Hetfield i Elliot slaví tento víkend, tedy dnes v sobotu, potažmo v pondělí, narozeniny. To ještě samozřejmě připomenu. V každém případě teď už skladba Tomorrow z roku 2008, která je součástí alba, který se jmenuje, desátýho myslím v pořadí, který se jmenuje Songs from the Sparkle Lounge. A je to, nebo Lounge, je to skladba, tedy respektive album, který jehož název se dá přeložit jako Jiskry, nebo jak bych to, jak by se to dalo, ještě bych to možná přeložil přeci jenom trošku jinak, ten název je velice takový zvláštní, jakoby Jiskry ze Spytivého salonku, asi tak, ano. Na tomhle albu tedy je i skladba Tomorrow a my si ji teď v zápěti pustíme a koukám tady, že mi posíláte další zprávy, především pozvánky na dnešní akce, tak nebojte, já se k tomu brzo dostanu a oznámím, doufám, všechny, nebo co sem došli do éteru, aby lidi věděli, kam se mají třeba dneska večer vydat, že ano. Teď tedy Def Leppard, Tomorrow, rok 2008.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a pojďme do devadesátek Metallica. To byla velice plodná léta pro tuhle kapelu. Nakonec si to vemte, že v devadesátkách jim bylo mezi 30 a 40, pokud dobře počítám, no a mezi 30 a 40 chlapi, že jo. To jsou fyzicky ještě mladí a navíc moudří, přátelé. No i když, jak do, že jo. Ale dejme tomu, že obecně by to tak mohlo fungovat. Proto měli takový zajímavý problém s albem, který vyšlo v roce 1996. Je to album slavný a velice povedený, jmenuje se Load, šestý album Metallica. Před začátkem nahrávání ještě navíc udělali takovou netradiční změnu, která šokovala faroušky, totiž, že si ostříhali vlasy. Byli nakrátko, musím říct, ale že jim to docela slušelo, i když já to neposoudím, to spíš dámy, viďte. No, během nahrávání alba Load vzniklo okolo 30 demáčů, tedy 30 skladeb. Jedna z nich nesla název Load, ovšem později přejmenována na King Nothing. Tato skladba se dostala na album Load, ano. Objevilo se na něm jenom 14 z těch 30, protože i tak je to nejdelší album Metallica, zhruba 80 minut. Prostě zbytek, nebo ta půlka, kterou měli připravenu na tuhle desku, tak se nevešla. Jenomže na zbytku těch skladeb, které se nevešly na Load, kapela dál pokračovala a za rok vydala desku Reload, podobně úspěšnou jako Load. Takže vidíte, že těch 30 demáčů, zhruba 30 demáčů, byl výborný materiál. Tak, my si budeme hrát z alba Load skladbu Port Twisted Me. No a ještě jedna poznámka k obalu. To je taková docela zajímavůstka. Autorem obalu je fotograf Andres Serrano. Asi trošku šílený výtvarník, jo? Protože na fotografii je kravská krev a Serranovo sperma. To vše umístěné mezi plexisklo, a pak vyfoceno, přefoceno tady na to album. No, tak je to v tom umění, víte, v čem je nádherný, že každý výtvarník, muzikant a tak dále má svoji hlavu, svoji fantazii, svůj vkus a záleží na tom, jak to převezme publikum, tedy fanoušci, diváci, kteří chodí do galerií. No, tak Andrea Serrano to pojal takto. To docela zarazilo, ale dobře, já nejsem zase konzervativní, pozor. To já ne, teda Kout, konzervativní rozhodně není, ale stejně mě to překvapilo. Poor Twisted Me, Metallica, album Load, rok 1996.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: A pojďme k jednomu velice slavnému, pardon, omlouvám se, k jednomu z nejslavnějších alb kapely Def Leppard. Hysteria, čtvrtý album kapely, který vyšlo v roce 1987. A dlouho na něm chlapci pracovali. Nahrávání probíhalo v různých studiích od roku 1984 až do roku 1987. No, to jsou 3 roky, že jo? Album teda vyšlo v srpnu v 87. No a v žebříčcích Billboard 200 i UK Albums Chart se umístilo na prvních místech. Obrovský úspěch. Alba se celkem prodalo přes 20 milionů kusů. Luxusní, že jo? V žebříčku 500 nejlepších alb všech dob časopisu Rolling Stone se album umístilo na 464. příčce nebo pozici, chcete-li. Člověku by se mohlo zdát, no 464, to je docela vysoký číslo, nějaký nezrovna super umístění, ale uvědomte si, že je to žebříček 500 nejlepších alb všech dob. Ano, to jenom upozorňuju. Tohle album vneslo do éteru a vůbec do světa řadu obrovských hitů. Women, Rocket, Animal, Love Bites, Pour Some Sugar on Me, Armageddon It. Tyhle ty skladby všichni znáte, protože ty velice často hrajou i tedy na rádiu Beat, nebo především na rádiu Beat. Samozřejmě i titulní skladba Hysteria.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a za chvíli bude San Francisco, když to mám říct takhle a živě, protože si pustíme živák Metallica Wherever I'm a Room z roku 1999. A když už teda živák, tak to je vhodný uveřejnit nějaký pozvánky, tak já jdu na to, ahoj Rádio Beat. Chtěl bych pozvat všechny beatáky na dnešní festival Krhanice Open Air do středočeských Krhanic, logicky tedy. Čekají vás kapely hrubšího ražení, takže trošku tvrdší Big Beat. Zahrají Flashless, Puppy Seat Grinder, Halali, Ludra, Chucked Bayon, Womets, jsou názvy tedy, Space Hamster, potom je tady ještě Bullshit kapela a další. Těší se na vás Jarda. Začátek, přátelé, to je důležitý, je ve 13 hodin, tedy v jednu, no to je za chvilinku skoro, že jo, vidíte. Takže pozor, Krhanice, střední Čechy a festiák, který se jmenuje Krhanice Open Air. Další pozvánečka, zdar býťáci a býťačky, dnes odpoledne v Kutné Hoře vypukne festival Strings and Wheels, tedy struny a kolečka. Stane se tak v místním skateparku a zahraje 7 kapel, jak tuzemských, tak zahraničních. Krom tedy hudby, tam je spoustu atrakcí pro malé i velké, bych řekl. Pivo, jídlo, všechno připraveno na vysoké úrovni, ale to neznamená, že to bude drahé jako svině, to je jasný. Oblečení a všeobecné veselí, tetování, jídlo, jo, takže i takovejhle sortiment tam bude. Já myslím, že nejlepší sortiment je všeobecné veselí, co si budeme povídat. Tak, teď důležitá informace. Na možné přehánky jsme připraveni, takže asi pláštěnky tam budou nebo stany. To je jedno, nemusíte se ničeho bát. Pokud, přátelé, dnes budou přehánky nebo nějaká ta bouřka, tak okamžitě uschnete, protože teploty budou furt stále vysoký. Jo? To mám zase prověřený já z meteorologických zdrojů. Start tedy tohoto festivalu Strings and Wheels je kolem 13. hodiny. První kapela hraje od 15.30 zhruba. Těšíme se na vás, zdraví vás Honza z kapely Blackout, která tam taky zahraje. Akorát tady tedy nevím přesný místo, ale je to v Kutné Hoře. Já myslím, že když se dostavíte tam z okolí, vy místní už asi víte, o co jde, tak je to prostě Kutná Hora, festival Strings and Wheels. Tolik k tomuto a teď už ta live Metallica rok 1999 a skladba Wherever I May Roam.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Včera neděle bylo. Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: Hard
7: klasika, novinky, rozhovor.
8: Zítra od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude
8: na Beatu.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Guláš začneme jedním přírodním úkazem, protože zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, který tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímku, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. Je rozhodnuto. Vláda nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky Rovnováha u stejného mostu. Krkonoše budou mít novou atrakci. Tady je Honza Navrátil.
12: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
11: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Teď další klasická rocková muzika.
10: Radio Beat. Classic Rock.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Radio Beat.
1: No a není to ani takto versus jako proti, ale ono se to docela skvěle doplňuje. 12 hodin 13 minut posloucháte Radio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Další pozvánky, abych to stihnul. On, Jirka dneska odpoledne určitě taky jich spoustu uvede do éteru, abyste mohli mít tu možnost navštívit nějakou skvělou akci. Tak třeba tady. Dnes ve výpravě budou už od 15 hodin hrát Jurajahy Revival a spoustu dalších kapel. Srdečně zve Slávy Kýša. Slávka, zdravíme. Pak tady mám další akci. Ahoj býťáci, chtěl bych vás pozvat na akci Rokovej Králová, kdo Králova dvora u Berouna. Od 18 hodin tam dnes vystoupí kapely Hejtman, Destroy, Tottery, Black Hill a Thorax. Vstupné na místě 200 korun. Zdraví Hugo do tohoto místa nebo do tohoto kraje, do českého krasu. Zvu já osobně na velice skvělej rodinný festiáček pro děti i dospělé. Muzika, která vám neutrhne hlavu tím velkým kraválem, ale o to je kvalitnější, by se ho říct, kdybych to měl říct takto. Je to Lomfest Solvajovy doly. Už od 14 hodin to všechno začne. Folk rockový festival Lomfest Solvajovy doly. No a další pozvánečky si ještě nechám na tuhle hodinu, anebo to předám Jirkovi. V každém případě, přátelé, teď vám zahraju další velký hit kapely Def Leppard z alba Adrenalize. Z tohle alba už jsme si hráli výbornou skladbu I Wanna Touch You. Připomínám, že je to pátý album, který vyšlo v roce 1992, a jedná se o první album, který skupina natočila od smrti kytaristy Stevena Clarka. Tedy ve složení Joe Elliott, zpěv, Phil Collen kytara, Rick Savage basa a samozřejmě Rick Allen, ten nesmí chybět, bicí. No a skladba z tohoto alba, kterou vám teď pustím, se jmenuje Have You Ever Needed Someone So Bad?

0: Nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: V skutku podařený víkend, tak to bylo jasný už od rána dneska, že tyhle ty dvě kapely se krásně doplňujou. A teď s Metallicou pojďme už do dnešní doby prostřednictvím jejich alba, který se jmenuje 72 Seasons a vyšlo 14. dubna 2023. Tedy teda jakoby před třemi lety, dejme tomu, ano. Producentem tohoto alba je Greg Fiddleman, toho musíme zmínit, protože se mu to album fakt povedlo. Produkoval i předchozí studiový album Hardwired to Self-Destruct z roku 2016. 28. listopadu 2022 Metallica oznámila název tady toho alba, tedy rok předtím, než ho v podstatě vydali, dokonce i přesný datum vydání, oznámili seznam skladeb a oznámili, že se bude konat propagační turné po Severní Americe a Evropě, na kterým se představí taky kapely jako Pantera, Five Finger Death, Punch, Ice, Nine Kills, Greta Van Fleet a tak další a další a další kapely. Takže to bylo opravdu hodně nadupaný. To turné dostalo název M70 Two World Tour, to znamená, M znamená Metallica, že jo? 72 World Tour, 72 odkazuje na název alba, tedy 72 Seasons. Ano, abych to vysvětlil. V každém případě turné bylo velice úspěšný, album taky. Já bych jenom ještě poznamenal, že kapela následně po tom turné vydala první single

0: hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield, Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: Za chvilinku si zahrajeme nebo pustíme skladbu Def Leppard No Matter What z roku 2006. No ona není z roku 2006, ona samozřejmě vznikla mnohem dřív, ale proč? Hned vysvětlím, protože si tuhle skladbu pustíme z alba Rock of Ages The Definitive Collection. To je americká verze druhého kompilačního alba, teď už je to vysvětleno, že jo, anglický kapely Def Leppard. Dvoudisková antologie obsahuje 35 hitů kapely a byla vydána v Americe, tedy v Severní Americe 17. května 2005. Album se umístilo, respektive 6, album se umístilo na 10. místě v Billboard 200. Tak, toliko k tomuto. Tady je skladba No Matter What z kompilačního alba Rock of Ages, The Definitive Collection, Def Leppard.

0: Oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a budeme končit dopolední vysílání. Za chvilinku už Jirka Rogl, ale ještě vám přečtu tady vzkazy, které jsou velice roztomilý, aspoň pro mě tedy. Zdravím, hezký ráno. Nabít tento víkend je super. Def Leppard jsou moji favoriti a tím to hraje pořád dobře, napsala Anna. Já vím, že holky na kapelu Def Leppard berou jak kapři na žížalu, jo? No, tak to bylo hnusný přirovnání, ale prostě ženský mají tuhle kapelu rády. Já chápu proč. Třeba tady ještě další vzkaz, ale ten se týká kapely Metallica pro změnu, aby to bylo vyrovnaný samozřejmě. Ahoj, děkuji za krásný víkend. V červnu jsme byli na Metallice v Boloni. Bylo to super. Alča a Růža. Tak taky děkuji za tenhle ten vzkaz. No a já se rozloučím skladbou od Metallica, která se jmenuje Fight Fire with Fire, kterou určitě dobře znáte. Patří k těm hitům těch zlatých 80. let, kdy Metallica skutečně fičela, tedy konkrétně rok 1984. Jak už jsem řekl a poznamenal, za malou chvíli, za pár minut už tady bude Jirka Rogl, který vás provede tím odpoledním programem. My jsme si to s Jiříkem prohodili, já mu moc děkuju, protože jsem potřeboval mít odpoledne volný, ale zítra už ten timing bude rozdělený tak, jak jste zvyklí, tedy dopoledne Jiřík a odpoledne zase já. Budu se na vás těšit, krásný, horký víkend, no nevím, jestli ten víkend je krásný, když je takhle horký, ale každý to máme jinak. V každém případě krásný víkend, letní víkend, hodně pohody, vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky, čau.

0: Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Američanka si postavila elektrokolo poháněné pouze solární energií. Na kole s přívěsem se solárními panely ujela přes 750 km bez dobíjení ze sítě. Prý to ale znamená vyšší fyzickou zátěž. Blíží se výjimečná vesmírná srážka. Zbytky rakety SpaceX dopadnou na měsíc. Více Roman Všetečka.
5: Měsíční povrch je ostřelován poměrně často různými většími či menšími tělesy. Sem tam se přidá neúspěšné přistání nějaké sondy vyslané ze Země. Nyní podle výpočtů astronomů má na povrch našeho souputníka dopadnout zbytek nosiče SpaceX. Astronomové to berou jako příležitost k pozorování změn, jaké dopad způsobí. Raketa, jejíž trosky by měly zasáhnout měsíční povrch, je ta, která vynesla lunární přistávací modul Blue Ghost americké vesmírné společnosti Firefly Aerospace a také další měsíční zařízení Hakuto R, tentokrát od japonské vesmírné společnosti z iSpace. To se psal leden 2025. Více se dočtete na technet.cz.
4: Vědci vyvinuli černý lak, který pohltí 99,9% světla a téměř tak neuvidíte například tvar auta. Nový kompozit kombinuje saze a uhlíkové nanotrubice, díky čemuž je odolnější než dřívější materiály a zvládá běžný provoz. Problémem zůstává bezpečnost, protože vůz je hůř vidět a také vysoké náklady na výrobu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Krásné popoledne, býťáci, je sobota 1. srpna, ano, 1. srpnový den roku 2026. Svátek má Oscar, a to nejen ten filmový. No a 6 minut po 13. hodině už je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a máme tu již od rána, jak víte, dvou profil, dvou veličin, jimiž jsou Metallica a Def Leppard, mnou tedy obě velice oblíbené kapely, takže já si to určitě spolu s vámi pěkně užiju. Snad vám třeba i něco zajímá o obou kapelách povím a vy mi zase můžete napsat, jaký k ním máte vztah, kdy jste jejich hudbu slyšeli poprvé, nebo kdy jste je třeba viděli poprvé v telce nebo naživo, to je právě jen a jen na vás. Mezitím samozřejmě bude hrát rocková klasika, tak jako vždy, mám tu připravenou jasnou páku, Doors, Status Quo, Horký, že slíže a tak dále a tak dále. No ale v rámci toho tematického víkendu jako první hodině vždy zní muzika Def Leppard. A já jsem si tu připravil takový velký hit, krásnou věc z roku 1983, a ta se jmenuje Two Steps Behind.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádio Beat.
1: No a my teď podnikneme v rámci našeho tematického narozeninového víkendu cestu nejen do San Franciska, ale také časem, abychom se ocitli na dvojici koncertů, které proběhly 21. a 22. dubna roku 1999 v sále Berkeley Community Theater na dvojici koncertů, kde zmiňovaná Metallica zahrála společně se San Franciským symfonickým orchestrem, no a to orchestrální aranžmá neměl na svědomí nikdo jiný než dnes již bohužel nežijící skladatel filmové hudby Michael Kamen, psáno hezky česky Kámen. Ten mimochodem složil hudbu k takovým snímkům jako Mona Lisa, Highlander, Smrtonosná past, Mušketýři, Don Juan de Marco, a nebo Strach a hnus v Las Vegas. No a myslím, že ty orchestrální aranže pro Metalliku, tak ty se mu taky moc povedly. Co myslíte?

0: Trochu britské nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: No a tady je zase Mad Flappert, kteří se zrovínka nacházejí na turné a kolega Radek Leitl mi zrovna vyprávěl, jak na nich teď byl někde v Německu a že to prý bylo hodně nahlas. Prý ještě o stupínek a bylo by to už moc, ale takhle, že prý pecka. Ostatně nechte si to o tom od něj vyprávět, bude tu s vámi večer v Rokové pípě a tím pádem mu zároveň už můžete po celé odpoledne posílat svá přání na večer. No a my si tak dáme The Flappert právě pěkně živě a to tak, jak zahráli v roce 2017, tedy už před 9 lety v americkém Detroitu.

Radio Beat. Classic Rock.

0: a hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield, Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a vy možná, kdo mě znáte, čekáte na nějaké to moje filmové či literární okénko a tak už tu mám titul Johnny si vzal pušku, ano, právě takhle se jmenuje přímo protiválečný román z roku 1938, román amerického romanopisce a scénaristy Daltona Trumba a není, myslím, nezajímavé, že právě on sám se rozhodl ten svůj román později převést také na to filmové stříbrné plátno, kdy po jeho režijním vedením vznikl v roce 1971 i stejnojmenný film, tedy ten s názvem Johnny si vzal pušku. No a právě záběry z něj o 16 let později použila, no kdo jiný než Metallica je na řadě, že jo, ve svém videoklipu k písni One. Ostatně i text téhle skladby je zmíněným románem inspirovaný, no a já tu mám možná už posté pro vás a samozřejmě i pro sebe, mám tohle album rád. Tu originální studiovou verzi téhle nádherné skladby, tak jak byla v roce 1988 nahraná na album Unjustice for All, čili A spravedlnost pro všechny.

0: To byly Juraja Heep a Park, nádherná skladba z mého oblíbeného, jak vždy říkám, alba Salisbury. No a já tu mám závěr hodiny a čas třeba na nějaké ty vaše vzkazy nebo pozvánky, no a hned tu mám dva, tak jak je to úplně nejlepší, namluvené do té naší víťácké apky, tak si je poslechneme, pak si dáme víkendový guláš a pak zase nějakou další pěkně tématickou a tentokrát narozeninovou muziku.
1: Ahoj býťáci a býťačky, chtěl bych vás jménem skupiny historického šermu Rytíři Mělničtí pozvat k nám na Mělník na 14. ročník bitvy na Mělníku, která se koná v Hořínském parku u Mělníka. A to 1.8.2026. Začátek je ve 14.00, bitva proběhne v 18.00 a malá noční bitva ve 21.00. Uslyšíte a uvidíte nejen historické hudebníky, jako je třeba skupina Ergo, ale i večer uslyšíte rockovou kapelu Claymore.
2: Ahoj býťáci, chci vás pozvat dnes večer pod hrad Loket do amfiteatru na koncert legendární kapely Čet Rotal. O 20 hodin začínají hrát a openuje někdy v 16 hodin, takže přijďte se bavit, je krásně teplo, jste doma. Dnes večer Loket, amfiteatr a Čet Rotal.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
3: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Brněnskému magistrátu v těchto horkých dnech palec nahoru. Kvůli horkému počasí zpřístupnil dva historické sály. Lidé se tam mohou ochladit nebo občerstvit. E-shopy pravděpodobně kvůli novému nařízení Evropské unie krátkodobě zdraží. Bude to kvůli vyšším nákladům na obaly. Nařízení, které má omezit množství obalového odpadu, začne platit 12. srpna a je nutné změnit technologie a úpravy logistiky. Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se opět promění v letní kino. 18. srpna se tam bude promítat film Letní škola. A legendární klub Mlejn skončil. Proč, to ví Honza Navrátil.
8: Nymburský hudební klub Mlejn je minulostí. Zařízení, které fungovalo téměř 14 let, má za sebou poslední večer. Část domu, kde klub sídlil, odkoupil majitel druhé části domu a s další existencí podobného podniku tu nepočítá. Zatím není jasné, co přesně na místě vznikne. Nutná je ale prvotní rekonstrukce budovy, včetně sklepních prostor. Honza Navrátil, Nymburk.
7: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
3: Radio B. Classic rock.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: 3 minutky po 14. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a konečně a ode mne tedy dnes poprvé, ale určitě ne o tomto víkendu naposledy, tu mám to vůbec nejúspěšnější album Def Leppard a tím je samozřejmě Hysteria z roku 1987. Je plné velkých hitů, krásně napsaných rockových až tedy poprockových písní, protkaných nádhernými pestrými vokály, no a k jeho prodejnosti a slávě bezesporu přispěl i fakt, že muzikanti s nahráním a vydáním téhle Hysterie počkali celé 3 roky na uzdravení a rekonvalescenci svého kolegy a kamaráda, bubeníka kapely Ricka Allena, který, jak známo, v prosinci roku 1984 přišel při autonehodě o ruku. Z alba Hysteria jsem jako další dnešní a ode mne první ukázku vybral velký hit a úspěšný single jménem Women.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a my tu máme zase Metallicu a jejich album Reload, následovníka předchozí desky Load. No a v rámci turné k němu se kapela zastavila i u nás, a to 25. května roku 1999, kdy se dějištěm toho open air koncertu stal atletický stadion pražské Slávie v Edenu. Tam spolu s Metallicou zahráli také Monster Magnet a Mercyful Fate. No a já jsem teď tady sáhl právě po skladbě, která tu také zazněla a je, jak se říká, otvírákem právě z toho druhého, ze zmíněné albové dvojice z roku 1997.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: Býťáce, jež za pár dní, za 14 dní, za 15, vystoupí tady u nás jednou v Praze a pak ještě také v malebném amfiteátru v Mikulově britští legendární Sweet, ano, glamrocková legenda. A to tedy 15. srpna to bude v tom Mikulově a o den předtím tady v divadle Hibernia, což je tady úplně v centru Prahy. Krásný prostor, máte se, myslím, možná na co těšit a nechci úplně jako prozrazovat nebo předesílat, předjímat, ale myslím, že se tady nějak časem, ne teda dneska, ale objeví i nějaké to lupení na tyhle akce, tak buďte ostražití. Nicméně, protože my nemáme víkend se skupinou Sweet, ale s Def Leppard, tak si poslechneme, jak právě tahle kapela z Sheffieldu zpracovala v roce 1993 právě skladbu svých krajanů Sweet, no a to tu jménem Action. Je to hodně podobný, musím říct.

0: Rockové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: No a já tu mám jméno Eddie Money a skrývá se za ním americký zpěvák, kytarista, herec, písničkář a skladatel narozený 21. března roku 1949, muzikant, který pocházel z irské katolické rodiny a před zahájením kariéry v hudebním průmyslu působil ve sboru New Yorkské policie. Své první album vydal v roce 1977 a pak jich ještě nahrál dalších 11, přičemž to poslední zvané Brand New Day vyšlo 2 měsíce před jeho smrtí. Ano, v srpnu roku 2019 oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina jícnu a této nemoci podlehl o necelý měsíc později ve věku 70 let. Jeho velkým fanouškem a obdivovatelem byl, nebo stále je, protože hudba je nesmrtelná, náš pozítřejší oslavenec James Hetfield a takovouhle mu krásnou a akustickou složil poklonu.

0: Led Zeppelin nám uzavřeli další společnou hodinu a já tu mám další vaše pozvánky. Jedna je SMSková a jedna z apky. Tak ta první, tak v té se píše: ahoj Víťáci, chtěl bych vás pozvat na akci Rockovej Královák do Králova dvora u Berouna. Od 18 hodin tam dnes vystoupí kapely Hateman, Destroy, Tortury, Black Hill a Thorax. Vstupné je na místě, díky, zdraví Hugo. Ahoj, tady Mára z kapely Regen, to už je další zpráva, to je ta z té apky. Rád bych Bíťáky pozval na dnešní fest Open Zahrada v Dobré vodě u Ústí nad Orlicí, kde zahrajeme spolu s Hellraisers již od 16 hodin a přesuneme se do Bystrce u Jablonného na Benátskou noc od 20 hodin. Tam s námi bude ještě Metanol, Stresor a Krok zpět. Díky, ahoj, rádo se stalo, no a za malou chvilku si dáme zase víkendový guláš, pak tam máme jedny takové Deep Purple a hned po nich zase dojde na další tematický song.
1: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
5: 11 v 11.
2: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rokové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
6: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Systém start-stop v autě může v městském provozu snížit spotřebu paliva a ušetřit podle výzkumu tisíce korun ročně. Největší přínos má při častém zastavování, mimo město je efekt minimální. Moderní vozy jsou na časté starty konstruované, takže obavy z poškození bývají zbytečné. Labská stezka, která vede od pramene Labe v Krkonoších až k jeho ústí do Severního moře v Německu, má novinku.
8: Mezi středočeským Kostelcem nad Labem a Tuhání je v provozu nová 10-kilometrová asfaltová cyklostezka. První část cesty mezi Kozly a Tuhání kraj dokončil před 2 lety. Nyní navazuje úsek mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Pohodlnější cestování potrhuje i nedávná oprava povrchu cyklostezky mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem, která skončila na sklonku června a červen. Hejtmanství letos plánuje také dokončení lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradiškem. Do konce letošního roku nebo na jaře příštího by také měla být hotová lávka v Kostelci nad Labem a ještě letos bude kraj otevírat cyklolávku v Brandýse nad Labem. Klidné cestování v Polabí přeje Luboš Dvořák.
7: Na evropských letištích se zavádějí nové CT skenery, které umožňují převážet v příručním zavazadle větší množství tekutiny. Díky trojrozměrnému obrazu cestující nemusí vydávat elektroniku a mohou se vyhnout limitu 100 ml na tekutinu. V Česku jsou nové skenery zatím na terminálu 2 pražského letiště. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: 7:15, tu je stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a vy pěkně reagujete na ten tematický víkend. Tady třeba hned mám SMS-ku, ta dorazila zcela správně na číslo 720-001-222 a píše se v ní. Dobrý den, chceme vám pochválit dokonalý víkend, který jste pro nás připravili. Manžel miluje Metalliku a já Def Leppard, takže jsme oba velice spokojení. Děkujeme a přejeme krásný víkend. Wendy a Petr, my taky děkujeme za tuhle krásnou zprávu. No a máme tu opět Def Leppard a jejich album pojmenované pouze takovým tím výkřikem je psáno s Y na začátku a s háčkem na konci, pěkně s vykřičníkem. No a ačkoliv jde vlastně o 9. studiovou desku, vznikla v roce 2006, tedy právě před 20 lety, jako taková podsta dávným vzoru muzikantů z Def Leppard a obsahuje 14 s citem a láskou nahraných kaver verzí T-Rex, Kings, Free, Davida Bowieho, Roxy Music či Faces. No a právě tahle nahrávka skladby Don't Believe a Word je krásnou vzpomínkou na Phila Lynotta a jeho nesmrtelné Thin Lizzy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a tentokrát tu mám mailík, ten dorazil zase zcela správně na studio@radiobeat.cz a píše se tu. Ahojky Jiří, děkujeme za krásný poslech. Jsme s přítelem na chaloupce, grilovačka, relax a k tomu Metallica, na které jsme oba dva vyrůstali a dodnes v 49 letech zůstali věrní. S vaším rádiem Top Sobota zdraví Dáda a Milda, taky zdravíme, ať se grilovačka a relax povede. No a my pokračujeme právě s muzikou Metallica, i když v tomhle případě zazní podobně jako před chvílí v případě Def Leppard skladba z autorské dílny jiných muzikantů, a to přímo britských Diamond Head. No a nejen skalní fanoušci Metallica už vědí, že zazní skladba Am I Evil, a to v podobě, jaký tahle kapela nahrála jako B stranu na svém singlu Creeping Dead v roce 1984.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: Ano, máme tu opět jeden z těch vámi tolik, jak vím, oblíbených víkendových dvou profilů, kdy si myslím, že právě tenhle je velice zábavný a snad je trochu hudebně vzdělávací, jak se říkalo. V dobách minulých Def Leppard a Metallica, to je myslím spojení více než zajímavé, no a pokračujeme zase pěkně v severoanglickém Sheffieldu, kde na sklonku 70. let se zrodila legenda jménem Def Leppard, no a už se tu přímo mazlím s tím jejich hned albovým debutem, který v roce 1980 dostal název On Through the Night a nachází se na něm i tahle pěkná singlovka jménem Hello America.

0: pořádnýho už, malové. Je to od zámku.
1: Naše heslo je...
0: No!

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: Ano, přesně tak. A v roce 1996 právě Metallica, která je teď na řadě, překvapila fanoušky první ukázkou z tehdejšího alba Load. Skladba Until It Sleeps zněla totiž úplně jinak než úplně všechno to, na co byli posluchači a fanoušci zvyklí, ať už bereme thrash metalová léta 80. nebo komerčnější předchozí černé album. Přesto se z ní stal obrovský hit a dodnes je to jediný single Metallica, který se dostal do první desítky americké hitparády Billboard Hot 100. Text napsal James Hetfield, no a dlouho se věřilo, že je přímo o rakovině jeho maminky, která zemřela, když mu bylo 16 let, ale on sám později vysvětlil, že píseň není jen o této tragédii, ale je především o bolesti, smutku i vnitřních démonech, které člověka zkrátka pronásledují a nejdou zas tak jednoduše zahnat. Proto si v ní mnoho fanoušků našlo ten svůj vlastní význam sami sebe, ať už jde o nemoc, závislost nebo nějaké to psychické trápení.

0: máme tu zase závěr další společné hodiny. Já tedy s dovolením zhrnu a připomenu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia Rádia Být na Vinici v Pražských Strašnicích, kdy i dnes takhle v tento první srpnový den v sobotu můžete posílat, co jen vás napadne, vzkazy, připomínky, ať už k tématu nebo k čemukoliv, co vás napadne. Básně můžete posílat, chcete-li, vzkazy, pozvánky taky, ano, takže telefon sem, kdybyste chtěli volat, jo, tak to je 210 32 33 34, když byste měli něco na srdci, nebo k dopravě. SMS brána, tak ta má číslo 720 001 222, mail je studio@radiobit.cz a pak tu máme tu naší apku a zrovna z ní jsem si tady nechal jeden vzkaz ze včera, protože zve na festival, který se sice konal už i včera, ale pokračuje ještě dnes.
1: Nazdar býťáci, chtěl bych vás všechny pozvat na Revival Fest, který se uskuteční na letním parketu Výrava, a to pátek 31. července, sobotu 1. srpna. Těšte se na revivaly skupin Metallica, Judas Priest, AC/DC, Halloween, Kiss a mnoha dalších. Takže Revival Fest, Výrava, poctivá muzika pro poctivý býťáky. Ahoj.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
5: Není to kohout?
6: Ale zvědavý je jak červenka.
7: Vobecná.
8: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
9: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchek.
8: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Guláš začneme jedním přírodním úkazem, protože zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, který tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímku, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. Je rozhodnuto. Vláda nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky Rovnováha u stejného mostu. Krkonoše budou mít novou atrakci. Tady je Honza Navrátil.
12: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
11: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Teď další klasická rocková muzika.

0: nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: 5:16 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak už jsem zmínil, a je to myslím i logické, že z některých alb Def Leppardu zazní těch ukázek přeci jenom o něco víc než z jiných, a to proto, že jsou alby významnými, a to nejen pro kapelu samotnou, ale pro vývoj rockové muziky jako takový. Jsou to zkrátka takové ty klenoty rockové historie a jistoty každého rockového fanouška, každého býťáka. No a když znovu připomeneme, že slavný na Pyromanie, a či chcete-li hezky česky Pyrománie z roku 1983, získala nejen 10 desek platinových, ale i jednu diamantovou, nezbývá než dodat, že nejúspěšnějšími singly z téhle kolekce byly ty se skladbami Too Late for Love, Photograph, Rock of Ages a Fool In, a tu já mám nejradši a tu si tak dáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na Rádiu Beat.
1: Následující skladba, píseň, která v našem profilu Metallica určitě chybět nesmí, to mi jistě dáte za pravdu, vypráví o tom, jak může být člověk ovládnut manipulací a také drogami. Objevila se v seriálu Simpsonovi, konkrétně v epizodě Žabař, kuchař, manželka a její Homer a také v úvodních titulcích filmu Zombieland Rána jistoty. Jako její autoři jsou tu uvedeni všichni tehdejší členové Metallica, tedy pánové James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Barton a Kirk Hammett a její název zní, no tak jak jinak než Master of Puppets. Volume pěkně doprava, jak říkáme hezky česky, stejně jako já tady, přijdu si to zkontrolovat.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a my tu máme rok 1992, kdy Def Leppard, kteří jsou teď na řadě, slavili velký úspěch s vydáním jich 5. řadového alba Adrenalize, první nahrávky po bohužel nešťastné smrti kytaristy Stevena Clarka. No a muziku sem tak nahrávali pouze ve čtyřčlenné sestavě. Album se skvěle prodávalo a v mnoha prodejních žebříčcích se umístilo na prvním místě a též se stalo multiplatinovým. No a právě touhle skladbou začíná.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Ano, na řadě Metallica, jen co jsem minule, před chvílí pustil klasiku Master of Puppets, hned nám napsal tady Bíťák Mojmír, album Master of Puppets, to je bible thrash metalu, tři vykřičníky, no tak jasná věc, to je jedno z nejzásadnějších alb vůbec, nejen metalové, ale rockové historie, to podepisuju. Pak se tady píše, ahoj, zdravíme všechny Bíťáky a jelikož si užíváme víkend s Metallicou, chtěli bychom poslat cokoliv od kapely Kiss pro Lošu. Snad mu to udělá radost, Bítu zdar, Anděle z Chomutova, no tak přímo na přání teď nehrajem, to až večer v rokové pípě, ale jen tak jako mezi námi děvčaty můžu prozradit, že na tak přibližně 18.30 tam jedny Kiss v záloze mám a zahrajou to, tak to ještě tak můžete Lošovi vyřídit. No a ještě se tady píše, hezkou letní sobotu do rádia Beat, chci poděkovat za tento víkend, výborná volba, já jsem moc ráda za Metalliku. Letos v červnu jsem měla tu možnost jí také vidět a slyšet živě v Budapešti, jako vždy byli skvělí, Hanka z Brna, no tak to věřím, já jsem teď tohle turné tedy vynechal, neviděl jsem jí teď tedy, ale jsem si docela jist, že i v té Budapešti zazněla tahle skladba z roku 1991, kterou vám určitě Bíťáci představovat nemusí.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
2: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
1: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Včera neděle byl hezký čas. Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zás.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
6: Klasika, novinky, rozhovor.
7: Zítra od 8 do půlnoci.
8: Za týden bude zás.
7: Na Beatu.
9: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Američanka si postavila elektrokolo poháněné pouze solární energií. Na kole s přívěsem se solárními panely ujela přes 750 km bez dobíjení ze sítě. Prý to ale znamená vyšší fyzickou zátěž. Blíží se výjimečná vesmírná srážka. Zbytky rakety SpaceX dopadnou na měsíc. Více Roman Všetečka.
11: Měsíční povrch je ostřelován poměrně často různými většími či menšími tělesy. Sem tam se přidá neúspěšné přistání nějaké sondy vyslané ze Země. Nyní podle výpočtů astronomů má na povrch našeho souputníka dopadnout zbytek nosiče SpaceX. Astronomové to berou jako příležitost k pozorování změn, jaké dopad způsobí. Raketa, jejíž trosky by měly zasáhnout měsíční povrch, je ta, která vynesla lunární přistávací modul Blue Ghost americké vesmírné společnosti Firefly Aerospace a také další měsíční zařízení Hakuto R, tentokrát od japonské vesmírné společnosti z iSpace. To se psal leden 2025. Více se dočtete na techne.cz.
10: Vědci vyvinuli černý lak, který pohltí 99,9% světla a téměř tak neuvidíte například tvar auta. Nový kompozit kombinuje saze a uhlíkové nanotrubice, díky čemuž je odolnější než dřívější materiály a zvládá běžný provoz. Problémem zůstává bezpečnost, protože vůz je hůř vidět a také vysoké náklady na výrobu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
9: Rock.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádio Beat.
1: 5 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a není, myslím, žádným tajemstvím, že zde o tomto víkendu oslavovaní Def Leppard se proslavili, co by součást té nové vlny britského heavy metalu na přelomu 70. a 80. let. Skupina tehdy na vlastní náklady vydala single a poměrně rychle prorazila v Americe za přispění tehdy nové hudební stanice MTV. Navzdory tragédiím a ranám osudu se Def Leppard podařilo v těch 80. letech složit řadu skutečně obřích hitů a v roce 1987 poprvé vystoupili na tom kulatém takzvaném 360-kovém pódiu uprostřed haly během turné Hysteria, a protože já mám rád příběhy, vnímám a vidím zde právě poutavý a dojemný příběh skupiny, která se navzdory všem těm těžkostem a nástrahám udržela pohromadě a stala se jednou z největších rockových kapel všech dob.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rockové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: Zabijte všechny a neb Kill 'Em All. Tak to je první album tehdy v roce 1983 rozhodně striktně thrash metalové metaliky. Původně se tedy tahle deska měla jmenovat Metal Up Your Ass, ale s tím nahrávací společnost tak nějak jako v celku logicky nesouhlasila. A je fakt, že tenhle ještě třeba ne tak vyspělý debut od později až dodnes velice slavné kapely je dodnes považován za jeden z klenotů a základních kamenů thrash metalu a za naprostou klasiku, no a třeba skladba Seek and Destroy, tak ta je dodnes takovou jako očekávanou součástí a také jistotou živých vystoupení Metallica.

0: hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield, Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: Před třemi lety, v roce 2023, se k radosti fanoušků spojily přímo dvě generace toho melodického art rocku, a to tak, že i u nás nadmíru populární švédští Ghost vydali novou verzi své skladby Spillways, do které ovšem přizvali, a to je pro nás dnes důležité, zpěváka Joe Elliotta, ano, toho Def Leppard. Nebyla to náhodná spolupráce, frontman Ghost Tobias Forge se už dlouho netajil tím, že právě Def Leppard patří mezi jeho největší hudební inspirace. Joe Elliott zase později prozradil, že ho tahle skladba nadchla hned při prvním poslechu a nechal se slyšet, že úvod, ten s těmi klávesami, mu okamžitě připomněl kombinaci Jane od Jefferson Starship a Hold the Line od Toutou. Když se dozvěděl, že Tobias Forge je velkým fanouškem Def Leppard, tak neváhal ani chvíli, no a ten svůj vokál nahrál ještě dřív, než se oba muzikanti vůbec stihli osobně sejít. Zajímavé je, že mnoho posluchačů při prvním poslechu ani nepoznalo, kde zpívá Tobias a kde Joe Elliott. Oba mají překvapivě docela podobnou tu barvu toho hlasu, přičemž Joe to prý bere jako kompliment a sám přiznal, že nechtěl původní skladbu nějak předělávat, jen do ní zkrátka přidal ten svůj charakteristický hlas. Schválně býťáci, rozeznáte ty dva od sebe, mně to nepřijde zas tak moc těžký.

0: narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: A máme tu 8. studiové album Metallica z června roku 2003, nahrávané po odchodu basisty Jasona Newsteada z kapely, a tak se na tomhle velice syrovém a kytarových soul prosté, téměř tedy prostém albu baskytarových partů ujal sám věhlasný producent Bob Rock. Album dostal název Saint Anger a já třeba doma mám jeho dvoudiskovou verzi, kdy na tom druhém disku, což je DVDčko nahraném živě ve zkušebně, s kapelou hraje i tehdy docela nový, leč dávno již ostřílený a současný dlouholetý baskytarista Metallica Rob Trujillo.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergii na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Brněnskému magistrátu v těchto horkých dnech palec nahoru. Kvůli horkému počasí zpřístupnil dva historické sály. Lidé se tam mohou ochladit nebo občerstvit. E-shopy pravděpodobně kvůli novému nařízení Evropské unie krátkodobě zdraží. Bude to kvůli vyšším nákladům na obaly. Nařízení, které má omezit množství obalového odpadu, začne platit 12. srpna a je nutné změnit technologie a úpravy logistiky. Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se opět promění v letní kino. 18. srpna se tam bude promítat film Letní škola. A legendární klub Mlejn skončil. Proč, to ví Honza Navrátil.
6: Nymburský hudební klub Mlejn je minulostí. Zařízení, které fungovalo téměř 14 let, má za sebou poslední večer. Část domu, kde klub sídlil, odkoupil majitel druhé části domu a s další existencí podobného podniku tu nepočítá. Zatím není jasné, co přesně na místě vznikne. Nutná je ale prvotní rekonstrukce budovy, včetně sklepních prostor. Honza Navrátil, Nymburk.
5: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
4: Classic rock.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: 6 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a máme tu v případě Def Leppard titul poněkud alternativněji a experimentálněji znějící, jak to ostatně v 90. letech u mnoha a mnoha kapel tak nějak chodilo. Ano, tohle album jménem Slang vyšlo v roce 1996, ano, právě má výročí letos, kulaté. A prvně se na něm představil coby nový kytarista a autor původního materiálu Vivian Campbell, fanouškům však dobře známý díky působení ve Whitesnake, Davida Coverdale a také původní kapele Ronnieho Jamese Dia. No a v rámci turné k tomuto albu se také Def Leppard poprvé představili, zavítali i k nám do Prahy, kde zahráli ve sportovní hale na výstavišti s pódiem postaveným, jak se říká, napříč, zkrátka na té delší straně kluziště. No a stalo se tak 16. října zmíněného roku 1996.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádio Beat.
1: Nikdy nedávej se ptát, komu zvoní hrana, to tobě zvoní. Ano, tak právě těmito verši, které již v roce 1624 stvořil anglický renesanční básník John Donne, byl inspirován ten slavný román Ernsta Hemingwaye, komu zvoní hrana, v originále tedy From Whom the Bell Tolls. No a jim se zase inspirovala tehdy, v roce 1984, ne ještě až tak slavná Metallica, a složila a nahrála stejnou jmenou skladbu, kterou najdete na klasickém albu Ride the Lightning. Úvod téhle písně bývá často chybně považován za zvuk elektrické kytary, a už jsme si tady tuhle zrovna, když jsme měli víkend s Metallicou, o tom psali s několika býťáky, že tedy bývá právě považován za zvuk elektrické kytary, ovšem ve skutečnosti je to baskytara Cliffa Burtona, který tu na ní hraje přes distortion, a to u mnohých, především tedy kytaristů, oblíbené kvákadlo. No a Cliffa prý tenhle začátek napadl ještě dávno předtím, než se vůbec k Metallice

0: Trochu britské nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: The story so far, the best of, tak to je, myslím, moc pěkná taková výběrovka, čili kompilace, nezaměňovat za komplikace, dvojdisková kolekce muziky Def Leppard z roku 2018, no 8 let už je to, chtěl jsem říct, poměrně čerstvá, no a kromě snad všech těch dosavadních hitů kapely, a že jich teda jako není málo, obsahuje opět i nějaké speciálně pro tohle dvojalbum nahrané fajnovosti a mezi ně patří i tahle, myslím, moc povedená verze skladby, kterou můžete znát v takové trochu drsnější verzi Marilyn Mansona s nádechem country v podání Johnnyho Cashe, no a původně jí mají na svědomí samozřejmě Depeche Mode, i když se to docela často plete. No a teď jen už snad název té písně, ano, v podání Def Leppard, tu teď zazní naprostá a dávno již nadčasová klasika jménem Personal Jesus.

0: dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a protože to s oběma kapelami tohoto víkendového dvouprofilu bereme pěkně dopodrobna, abychom tak nějak probrali všechna ta období, vypravíme se teď s Metallicou přesně 10 let, dejme tomu stále do nedávné minulosti, do roku 2016, kdy spatřilo světlo světa 10. studiové album Hardwired to Self-Destruct a právě zde se nalézá jedna velká podsta Lemmymu Kilmistrovi, skladba, která se jmenuje jako jeho legendární basový aparát, zesilovač tedy Murder One. No a ode mne je to dnes vše, předávám Máňu Radkovi, panu Výčepnímu v dnešní rokové pípě Rádia Beat, tak mu nezapomeňte posílat svá přání nejlépe jako SMSky na číslo 720 001 222, a tím pádem už se s vámi loučí Jirka Rogl, tedy moje maličkost, a budu se na vás těšit už za pár hodin hned zítra ráno. No a tady je slíbená muzika.

0: Studio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Není to kohout?
3: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin. Naslyšenou na rádiu B.
6: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
7: Klidný a pohodový letní večer přeji všem býťačkám a býťákům a opět po týdnu vás vítám v našem virtuálním výčepu. Začíná další roková pípa a před námi jsou tedy zase 4 hodiny té nejlepší muziky na vaše přání. Nápady a tipy na to, co bych měl zařadit do dnešního playlistu, mi posílejte jak obvykle, tedy SMS-kou na 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Pokud byste si chtěli popovídat a přidat k vašemu tipu třeba to, kde jste právě na dovolené, nebo komu byste v dnešním horkém večeru chtěli udělat radost vaší oblíbenou kapelou, volejte na to známé číslo 210 32 33 34. Na start dnešní rockové pípy jsem postavil kapelu Asia. No a ty další už si zase budete vybírat vy sami. Šťastnou ruku při výběru muziky a její nerušený poslech vám přeje Radek Lajtl.

0: Podníráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, já tě srdečně zdravím, tady Alana z Mohelnice.
2: Ahoj.
1: A chtěla jsem tě poprosit o zahrání písničky od Ozzyho, Mr. Crowley. Udělali to velikou radost, hlavně pro tebe, pro mě a pro manžela.
2: Jo, určitě.
1: A pro všechny píťáky.
2: Určitě, tak minule jsme Ozzyho hráli skoro pořád, protože měl výročí, ale ano. Jak jsme říkali, Ozzyho není vůbec nikdy dost, ne. Tak dáme ještě Mr. Crowleyho.
1: Osim,
2: tak
1: jo, děkuju, krásný večer.
2: Tobě taky přeju krásný večer, měj se hezky a užijte si ho i s manželem.
1: Moc krát děkuju, Radku, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: Kulka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, ahoj Radku. Chtěla bych nechat zahrát písničku o dvousáču pro mého manžela, přiskřipnutého Petra Solomouce, a ať se mu daří a ať se mu daří opravit domeček a má se fajn.
2: Jo, přiskřipnutý Petr, to už je známá historka. Teď doufám, že už pod ničím nezůstal, nebo neudělal si nic teď.
1: Ne, snaží se být nepřiskřipnutej, ale pořád pracuje, proto jsem si ho vzala.
2: Vy vlastně nejste spolu dlouho, viď? To bylo nedávno, co jste oznamovali tu svatbu.
1: No, my jsme spolu přes pět let,
2: jo,
1: a
2: takhle.
1: Nedávno jsme se vzali.
2: Oficiálně tedy nedávno, ale neoficiálně
1: ano,
2: dlouho.
1: Tak. No tak. Přesně tak.
2: Dobře, tak zahrajeme ZZ Top, pošleme ji Petrovi a já přeju jemu, ať se daří v tom budování toho hnízda. No a vám oběma, ať se daří tak jako vůbec a mějte se fajn.
1: Děkujeme moc a necháme to zahrát i všem býťákům, nejenom přiskřipnutému Petrovi.
2: Dobře, tak jo, tak fousáče pro všechny, ale speciálně pro Petra.
1: Díky moc, mějte se hezky, nashle.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát svojí manželce Lence, s kterou jsme spolu 25 let, k výročí svatby. Je to fajn ženská a ani se moc nehádáme.
3: Jenom tak v normě.
2: Fajn život.
3: No,
2: jenom tak v normě. Je to takový fajn život.
3: 25, to je krásný. To je stříbrná?
2: No, to je ta právě to, co já nevím.
3: Aha, tak to jsme dva. Ale dejme
2: ne,
3: tomu...
2: Ne, to nebude stříbrná, to ne? Je po 50.
3: Po 50 je zlatá. Je... To zase náhodou vím, to měli rodiče.
2: Jo? No. Aha, tak možná bronzová, ne?
3: Tak dobře, prostě je to nějaká svatba, ale
2: prostě
3: já vám...
2: Prostě je to nějaká svatba.
3: Já vám k tomu výročí samozřejmě zahraju vaši píseň Dívka s perlami ve vlasech a já vám přeju do dalších, nebudu říkat 25, do dalších mnoha let, které vás ještě čekají, jenom to nejlepší a ať je ta pohoda, která mezi váma je, ať je pořád a užívejte si, že máte jeden druhého.
2: Díky, mějte se.
3: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, Beatáci, tady Petr. Dneska má 9. narozeniny moje malá rybářka a rockerka, milovnice kysáků, královna Viktorka. Vikísku, já ti přeju všechno nejnej, ať se máš skvěle, ať tě život baví a ať máš pořád úsměv na rtech. I was made for loving you, taťka.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tady je Martin, ahoj.
2: Ahoj, ahoj Martin.
1: Měl bych prozbičku, co takhle zazpomínat na brněnskou kapelu Titanic?
2: Brněnský Titanic, no vidíš to, to je docela dobrý nápad. To je kapela taky, která byla tak trošku, neříkám ve stínu, ale vždycky, když se řeklo Brno, tak že jo, to byl Roman Dragon, Progress,
1: ano.
2: Kern hlavně, že jo. A ten Titanic byl sice dobrá kapela, ale nikdy asi nebyli tak dobrý, že by tě to úplně naskočilo jako na tu první dobrou. Tak jo, jo, určitě, určitě.
1: A já teď ještě, když to tak, jako se o tom bavíme, tak za prvý teď jíždím do nemocnice, takže jako ten simulant by se k tomu asi hodil.
2: Ale... Dobrý, no.
1: Motolská nemocnice, to je ideální. Ale prosím tě, to byl totiž první koncert, který jsem někdy, no, to bylo ještě na Komanče, který jsem zažil v Praze na Barče. A to se člověku vreje do hlavy, takže jako hodně, no. Takže
2: no jasně.
1: By to bylo skvělý. A dokonce si pamatuju, že jsem měl jich samolepko na Baťovu.
2: Hmm. Jo, jo.
1: A to bylo něco.
2: To jsi měl?
1: Je, mine, to mě všichni záviděli na střední
2: samolepku,
1: škole.
2: Tak to jsi musel být frajer. No, hele, a to máš pravdu, no. První koncert a první pusa a takový ty stěžení zážitky ze života, to si člověk pamatuje dlouho, no. Je fakt, že já si třeba taky pamatuju svůj první koncert v 15, když jsem šel s rodičema na Václava Neckáře, jak jsem z toho byl úplně vyjevený.
1: První koncert, který jsem zažil, tak byl Petr Rezek u nás ve vesnický hospodě a to bylo tak někdy v roce 82, 3.
2: Tyjo, Petr Rezek, to tady vytahujeme kostlivce ze skříní úplně. No nic, ale tak dáme simulanta, dáme Titanic, no někdy zase zavolej a zazpomínáme si.
1: Tak jo, děkuji ti pěkně, krásně a přeju hezký zbytek večera.
2: Jo?
1: Všem. Tak jo.
2: Tobě taky. Ahoj.
1: Děkuji moc. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer. Ahoj Radku, tady Petr ze Starého Hradiště u Pardubic, zdravím tě.
2: A nazdár, ahoj, ahoj
1: Petře. Ahoj, ahoj. Já jsem tě chtěl dneska poprosit o tu kapelu Entrex, jak jsme se bavili minulý víkend, jestli tam teda najdeš něco z těch starších věcích.
2: Petře, našel jsem, nezapomněl jsem na to a jestli by tě to nevadilo, já bych teda vytáhl jednu věc, která není úplně typická pro tuhle kapelu, a to je ta deska Sound of White Noise ještě s Johnem Bushem, která ano. Třeba mě osobně si líbí víc než ty jejich trashové věci. Jo, jestli by tě nevadilo třeba, že bych vybral něco z téhle desky.
1: Samozřejmě výběr nechám na tobě, přikláním se k této muzice také. Perfektní.
2: Já z ní určitě něco vyberu. A teď tedy na tobě je, aby jsi si řekl, pro koho chceš ty Anthrax, nebo komu bys je chtěl poslat.
1: Pro mého jednoho kamaráda Jardu, pro Brororkera samozřejmě, pro Jiříka do Chrudimy a tady pro naši bandu, pro Petra, pro Julka a pro Sebastiana, a ještě pro, jestli budou poslouchat, asi pravděpodobně ano, pro Gábinu a pro Bohouše, který se vrací dneska z dovolené z Finska.
2: Z Finska? No víš, to bychom měli přivítat spíš nějakýma Nightwish nebo něčím takovým, ale...
1: Tam spíš bylo příjemných 19 stupňů a my jsme se tady pařili ve vedrech. Měli to tam hezké.
2: No to věřím. Dobře, tak je přivítáme kapelou Anthrax.
1: A samozřejmě i pro tebe, protože každou sobotu tě rád slyším.
2: Jo, děkuju, děkuju. Tak doufám, že uděláme radost i ostatním býťákům, že oprášíme tohle 30 let starý album. No a třeba někomu opravdu vyvoláme ty vzpomínky na první půlku 90., kdy ten trash se tam ještě prolínal s grungem a do zvuky toho Seattlu tam jsou hodně slyšet. Právě proto je to třeba zajímavý, tak třeba to dneska opravdu někomu udělá radost.
1: Byl bych rád.
2: Petře, díky za tenhle tip a těším se zase na další zavolání a další tvoje hudební perly, který třeba ještě
1: něco,
2: vyhrabeš něco někde. Tak.
1: Přesně tak. Radku, měj se hezky, moc krát ti děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj, tobě taky.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat, dobrý večer. Kdo pak se k nám dovolal teď?
3: Dobrý večer, tady Áďa.
2: Já tě vítám ve vysílání a jaké máš dneska přání?
3: Tak já bych chtěla zahrát Pinokio od Panoptika, protože jsem byla na festivalu Rampošák s mamkou a tam bylo Panoptiko, ale Pinokio nehráli, tak bych se ho chtěla zahrát aspoň tady.
2: To můžeme splnit, Panoptiko tady máme, takže Pinokio určitě dáme. Když jsem neslyšela teda naživo, tak jestli to může být ze studia, proč ne?
3: Dobře, děkuji.
2: Ještě, Áďo, komu bys to chtěla věnovat?
3: Tak určitě pro mě, pro mamku, babičku, dědu a pro všechny, co poslouchají.
2: A půjde to všem těm, komu jsi to teď právě věnovala.
3: Ano.
2: Tak a já tě přeju hezký večer, užijte si ho a třeba zase někdy se uvidíme na nějakém koncertě, třeba Panoptika.
3: Třeba jo, děkuju.
2: Tak se mi hezky a ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já bych chtěl zahrát našemu absolventovi Univerzity obrany, poručíkovi Šimonovi, který nás bude chránit náš klidný spánek u 132. dělostřického pluku v Jincích, Brothers in Arms od Dire Straits.
2: No jasně, to se hodí, že jo? Co taky jiného zahrát čerstvému poručíkovi? Tak to gratuluju.
1: Tak díky moc.
2: Tak ať se mu ve službě daří. A
1: doufáme, 10 let musí sloužit.
2: No tak třeba to ještě protáhne a hele, takový generál pak se stane prezidentem a kariéra, jasné.
1: Fire, to by nebylo špatný.
2: No, víš to, co uděláš u armády za kariéru. Tak jo, hele, tak držím palce, ať se mu daří a tady posílám ty Dire Straits.
1: Díky.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Když jsme tady nedávno mluvili o tom, že ta nebeská kapela tam nad námi už má nějak zbytečně moc členů, tak jsem vůbec netušil, že takhle brzy dostane další posilu. Minulý víkend tam bohužel odešel i Petr Slavík, skvělý zpěvák, muzikant a rocker tělem i duší. V kapele Mesh vytvořili spolu s Tomášem Hrbáčkem z Harleje skvělou pěveckou dvojku, ale Petra jsme znali i z jiných projektů, třeba Big Beata a dalších. Já bych teď na jeho památku a jako vzpomínku na něj a kapelu Mesh pustil skladbu I chlapi mají svoje dny a posílám ji Petrovi někam tam nahoru.

0: Radio Beat. Prosím vás, vy jste cukrárna?
1: Ne, autoservis.
0: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
1: Povídám, že jsme...
0: Indiánka, rychle.
1: No, jak chceš. 20 korun.
0: Cože?
2: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
0: Větrník.
2: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
0: Větrník. A je čerstvý?
2: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
3: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
4: Druhou hodinu rockové pípy otevře Lou Graham, ale ještě předtím bych rád připomněl, hlavně tedy býťákům, kteří do našeho výčepu třeba dorazili až teď, že tipy na vaše oblíbené kapely mi můžete až do 23. hodiny posílat přes SMS bránu 720 001 222 anebo volat na linku 210 32 33 34. Pohodový večer plný té nejlepší muziky vám přeje Radek Lajtl.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No a máme tady další přání a další gratulaci k narozeninám pro naše malé rockery. Ahoj, zahrajte prosím Cigára od Vysacího zámku pro mou Silvinku k jejím čtvrtečním narozeninám. Děkuju, Tomáš. Takže i tohle přání samozřejmě rád plním, protože dorost se musí vychovávat a těm našim malým rockerům a rockerkám je třeba pouštět tu správnou muziku. Takže já doufám, že Býťák Tomáš se to bude držet a malá Silvinka dostává tu správnou hudební výchovu. No a k těm narozeninám ještě jednou všechno nejlepší.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No zdravím, Radku, tady je Edo z Považskej Bystrice.
3: A zdravíme, zdravíme na Slovensko. Dobrý večer.
2: A ja pozdravujem doček. Dneska to máme veselšie, dneska máme narodeniny, dvaja dokonca, synátor. Však chalanom sa môže vrať vek 35 a výborný kamarát, bubeník, zvukár, 68. Tak chcel by som im niečo zahrať, neviem, od Deep Purple, tento mechanik, keby som dali?
3: Určite, určite.
2: Bolo by to možné?
3: To víš,
2: dobre, jo. Dobre, takže všetko najlepšie Edo a Baťa. Pozdravujem starší Edo.
3: Tak já se taky připojím k těm narozkám oběma, teda přeju taky hodně štěstí, takový to, jako se vždycky říká, že jo, štěstí, zdraví a tak, ale kromě toho samozřejmě spoustu radosti, a to nejenom z muziky, ale vůbec prostě radosti ze života. Ať si to užívají.
2: Dobře, děkujem. Isto budu počúvať, takže budu to mať aj od teba. To je veľmi pekne, pozdravujem ťa tam, drž sa, príjemnú službu.
3: Ďakujem, ďakujem a vám přeju príjemnú oslavu, hezký večer.
2: No, však za 3 týždne mám ja 60, tak uvidíme, či sa dovolám.
3: No, určite, určite, teším sa na
2: tak
3: to.
2: Tak to vyskúšam. Dobre, ďakujem pekne, majte sa tam.
3: Ahoj.
2: Čau, čau.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, ahoj, tady Dráby, zdravím všechny posluchače Rádia Beat. Byla by možnost pustit To je můj punk od UpsideDown.cz. Díky.
2: No a já využiju téhle příležitosti, a protože Shorty, frontman téhle kapely, slaví právě tenhle víkend svoje narozeniny, tak mu aspoň takhle na dálku přeju jako vždycky všechno nejlepší a ať mu muzika i dál přináší radost jako doteď.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj Rádio Beat. Chtěla bych nechat zahrát panu Láďovi ze Žďáru nad Sázavou k jeho 75. narozeninám od Ozího mama Kamenhou. Ladíku, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje Ozinka a celý Ozigang.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, zavařovala jsem 12 kilo okurek, tak potřebuju nějakou vzpruhu. Ideálně, kdybys mi tam vybral cokoliv od kapely Saga. Díky moc, zdraví tě Ivča od přehrady Les Království. No, já se teda přiznám, že vůbec netuším, kolik času a práce obnáší zavařit 12 kilo okurek, protože jako dítě z paneláku jsem byl ušetřen těhle prací na zahradě a následným zavařováním. Jediné, co vždycky pro mě bylo největším trestem, tak když mě maminka vyhnala do lesa na borůvky se slovy koláč by si zdal, tak taky proto něco udělej. Ale 12 kilo okurek, no, když to tak Ivča píše, tak asi to nebylo třeba během 5 minut hotový, to zase jako chápu. A když si vybrala kapelu Saga, tak to mi taky udělala radost, protože tuhle kapelu samozřejmě mám rád, to už se tady o mě ví, stejně jako Kachna preferuje elektrikáře, tak já jsem zase postižen těmihle Kanaďany. A pokud je někdo stejný pacient jako já, tedy v dobrém slova smyslu, tak mám pro něj dobrou zprávu. Příští rok se Saga možná naposled vrátí do Evropy, tak je třeba navštívit nějaké koncerty a užít si ji, dokud ještě můžem. Nicméně dneska si teda Ságu poslechneme aspoň ze studia a já ji posílám k přehradě Les Království, no a doufám, že to bude ta potřebná vzpruha pro Ivču, která teď určitě zaslouženě odpočívá po tom výkonu. Watch!

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Dovolal.
2: Tak dobře, Miloš, jsme ve Skurově nad Bělou na Rybách a děkujeme moc rádiu Beat, že nám zahraje Edguy, The Spirit, a jsme tady a já poprosím tady kolegy, ať pošlem nějaký zkaz do rádia Beat, tak dámy a pánové, můžeme?
1: No, vidím, že na Rybách je veselo. Asi je vám úplně jedno, jestli berou nebo neberou.
2: Ne, pořádku, ryby berou a pivo a kořovka je výborná, takže to stačí.
1: Výborně, takže k tomu ještě dáme nějakou dobrou muziku. Vybrali jste si Edguy.
2: Edguy, přesně tak.
1: Dobrý, takže já vám je tam pošlu. No a vy si užívejte krásný večer a...
2: Díky moc.
1: Myslím si, že ani ty ryby k tomu nepotřebujete.
2: Nepotřebujeme samozřejmě. Jo, díky.
1: Dobrý.
2: A čo daří, díky.
1: Vám taky.
2: Čau.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, tady vaše srdce králové. Prosím o zahrání skladby od skupiny Kiss, Come On and Love Me, pro moji přítelkyni Kamču Freibergovou do Hradce Králové. Ahoj, Vašek, díky.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady je Bobeš. Zdravíme Radka.
2: Pan Bobeš, ano.
1: Bobeš.
2: Dlouho jsme se neslyšeli. Kulatá lopata.
1: No, tak nějak ještě furt. No. Nic jiného nezbývá, už to dojedem. Ale chtěl jsem tě poprosit celá výjimečně, jestli by teda dneska nešlo zahrát Dickinsona nějakého hezkého, pomalejšího. Sedím tady s klubem důchodců, tři ženy a ty to mají taky rádi, grillujem, tak si říkám, co bych jim asi mohl poslat.
2: No, pomalýho Dickinsona, to mi na první dobrou vyskočí okamžitě Tears of the Dragon.
1: No, je jedna z nejlepších.
2: Ne-li nejlepší, to, ano.
1: Ne-li nejlepší, ano.
2: Jestli to může být tahle, tak to samozřejmě rád splní takovéhle přání. Jo.
1: Pro všechny býťáky není to nic k tanci, je to spíš k poslechu, ale já si myslím, že ty lidi, kteří sedí dneska venku, jako většina z nás, když máme kde sedět, že si zakřepčí i při tutom.
2: No určitě. Dokonce tě můžu teda nabídnout novou verzi, protože ona loni vyšla přetočená a je tam k tomu ještě doplněný symfoniák a je to moc hezký.
1: No jasně, to musí být cíla, no.
2: Jo, tak tu tě rovnou asi pošlu, teď se nebudu ani
1: to
2: ptát,
1: by
2: jestli
1: moc
2: chceš.
1: Hezký.
2: Dobře.
1: Pro všechny býťáky a pro všechny, no, kdo tu muziku rádi poslouchají.
2: Dobře, super, takže děkuju, já tě přeju hezký večer, ať to tam nějak přežije. Jejich s bábama. Doufám, že mě neslyšeli.
1: Jo. No, jenom částečně.
2: už taky blbě slyší, viď? No.
1: Jo, to je výhoda, no, že jsem to nedal na odposlech. No.
2: Tak jo. Užijte si
1: děkuju,
2: to tam.
1: Děkuju, Ráďo, díky moc.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Jindra, Plzeň, Vysluní. Co pa byste zahráli hezkýho?
2: No co pa, já nevím. Co pa
1: já jsem
2: moc
1: náročnej.
2: Jo?
1: Já se domlouvám s Branem Kohoutem vždycky. On tady měl babičku kousek ode mě. Tak my se spolu domlouváme, co mi zahrál hezkýho.
2: No tak dneska...
1: Tak já bych si dal něco hezkýho. Já jsem taková starší, jako starší ročník. Moje kapela je Cream. Tak kdybyste mi zahrali Bílý pokoj, White Room.
2: To bychom mohli. Cream,
1: no,
2: White Room, jo, nádherná, souhlasím,
1: je,
2: souhlasím.
1: To já, Cream já miluju, takhle to je.
2: Tak do Plzně posíláme Cream a White Room.
1: Výborně, děkuju moc.
2: Měj se hezky, Jindro.
1: Naschle.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, zdraví Aleš Zabolce do rádia Beat. Můžu si nechat zahrát pěstičku?
3: Předpokládám, že někam jedete, takže to bude něco na cestu.
2: Tak já jedu za Prahou z Lipčic od Segry a její malý vanecký přítele Apsa Jacka. Odvezl jsem dárek Publifuk elektrický, takže bude lítat publinky všude.
3: Je. To nevím, jestli vás budou mít potom rádi teda.
2: Tak já bych si chtěl nechat něco skočnějšího, živějšího a teď mě napadla krásná Můstek od Krausberry. Ten potěší taky vždycky.
3: Tak jo, takže dáme Můstek, no a přeju šťastnou cestu a hlavně dobře dojeď.
2: Díky a hezký vedra zítra v neděli všem.
3: Jo, pěkné pečení, tak.
2: Smažáci všude.
3: Jo, ahoj.
4: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Stanice Můstek. Přestup na trasu B.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, zdravím, tady Martin. My jsme v Inolicích v kempu a chtěli bychom zahrát písničku od skupiny Pink Floyd, High Hopes.
2: No, krásná věc, to bychom určitě rádi zahráli.
1: Nebyl sedíte? By to problém?
2: No vůbec, vůbec. Takže pěkně no, sedíte tady v kempu, pohodička,
1: tak,
2: jo.
1: My tady jezdíme sem už 10. sezónu s veteránama a jsme tady každý rok a hrozně se nám tady líbí.
2: A ještě si to dneska vylepšíte těma Floydama. No tak.
1: No to bude bomba.
2: To bude. Tak do kempu, k té pohodičce, posílám Pink Floyd a High Hopes. Tuhle krásnou věc, možná nejhezčí, co znám od Floydu.
1: Tak jo, děkujem.
2: A užívejte si hezky, pěkný večer, krásně je tam dneska.
1: A zdravíme všichni byťáky.
2: Jo, díky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Vy taky.
1: Čau, ahoj. Čau.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu B.
1: Za chviličku kapela Austin Gold odstartuje druhou půlku rockové pípy a i do ní si můžete přidávat to, co byste dneska večer ještě rádi slyšeli. Stačí k tomu málo, třeba zavolat na linku 210 32 33 34 anebo poslat mail na adresu studio@radiobeat.cz. Na vaše tipy a nápady už tady čeká Radek Lajtl a přeje vám ničím a nikým nerušený poslech.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau rádio, to je Jirka Luka.
2: Nazdár, ahoj.
1: Ale tak si předem prvně poděkovat, že jsi na mě nezapomněl minule.
2: No, jak bych mohl, slíbil jsem, tak jsem to splnil. No, jasně.
1: Že tam byly nějaký problémy technický, ale...
2: No, byly. Byly, no. To se tak prostě někdy stane, no.
1: No jo, tak to je jasný, no. A jak dneska, jestli by šlo Harley,
2: no,
1: tak to hledá Superstar.
2: Dobře.
1: No, se málo hraje, viď, jako...
2: Přiznám se teda, že jako znám hezčí věci od nich, no. Tadle se...
1: No tak co, no.
2: Takhle se hraje málo, tak, ale jo, tak ji připomenem zase.
1: Jasný. Tak jo, tak pro tebe do rády a pro všechny býťáky.
2: Jo, děkuju.
1: A měj se.
2: Ty taky. Zdravím na Vysočinu a mějte se hezky.
1: Jo.
2: Ahoj.
1: Tak jo, čau.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer. Prosím vás pěkně, já bych chtěla nechat zahrát Prusina. On má dneska narozeniny.
2: No, tak tomu musíme zahrát. Kterou jste vybrala?
1: No, tak on má rád něco od Metaliky. Je mu dneska 30.
2: To je krásný, 30. Jo, kéž by mi taky bylo. No, ale Metaliku jsme hráli dneska celý den. Těžko asi vyberu něco, co už dneska nebylo.
1: Aha, já bych si to dneska hráli od rána, to jako jsem slyšela, to vím.
2: Tak když jsou to teda ty třicítky, tak uděláme výjimku a ještě jednu Metaliku bychom zařadili. A kterou si teď vyberete?
1: Dobře, já nevím, tak třeba Nothing.
2: Když je to k narozkám, to se sluší na připití třeba Whisky in the Jar.
1: Tak jo, tak tam je to Whisky, to je tak moc pěkný, jo.
2: Jo, tak dobře, tak jo, dáme Whisku. No a předpokládám, že tou Whiskou to taky oslavíte.
1: No, budeme slavit.
2: Tak jo, tak ať se oslava podaří, no a tu Metaliku tam pošleme jako takový malej dárek.
1: Dobře, tak děkuju moc.
2: Mějte se hezky a že synovi přeju teda všechno nejlepší a závidím tu třicítku, no. Taky nám bylo, ale už je to dávno.
1: No, vyřídím, děkuju.
2: Dobře, tak jo, tak hezký večer.
1: Taky, naschledanou.
2: Naschle.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Eva. Zdravím nejlepší rádio.
2: Děkujem.
1: A chtěla bych si moc zahrát Hospodu od Jasný Páky, nebo Hudba Praha, nebo já nevím, jak se to jmenuje, která kapela to nahrála, pro Oldu, který statečně dneska zavařoval a hrozně ho obtěžovali bosy a mouchy, takže jako tam, jako ta, jak tam ty masařky na tu praskou výlohu naráží, tak to by bylo tak jako asi pro něj tak jako dneska dobrý.
2: Že by se to hodilo stylově.
1: No.
2: Co jste zavařovali?
1: Zavařovali jsme čelamádu a okurky. Takže dneska práce na celý den a Oldík to jako obstál, takže bych mu chtěla poděkovat.
2: Dobře, tak pošleme mu aspoň teda za odměnu tu Hospodu. No a doufám teda, že se čelamáda, nebo co jste to tam všechno dělali, že se to povedlo. A
1: no
2: že...
1: já doufám, jo. Jako je to
2: když už
1: u
2: toho strávil celý den, tak abyste to o tom nemuseli vyhodit. Dobře, no, ale věřím,
1: to,
2: že jo. Že...
1: To určitě ne, je to dělaný s láskou.
2: No, tak to musí být dobrota.
1: Tak jo, děkuju moc, Eva.
2: Tak
1: ahoj.
2: Jo, mějte se. Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Jirka.
2: Ahoj Jirko.
1: Mohl bych si nechat zahrát něco na přání?
2: No, tak předpokládám, že kvůli tomu mi voláš.
1: Kvůli tomu volám, samozřejmě.
2: No, tak jakou jsi vybral dneska?
1: Já bych si dneska vybral Doropeš v duetu s Udem a jmenuje se to Tanec anděli.
2: Dancing with an Angel, ano.
1: Ano, Angel.
2: Krásná věc, no, krásný duet.
1: Jo.
2: Takovej ten klasický romantický metalový ploužák.
1: Aha.
2: Jo, to jsou devadesátky jak vyšitý, to je paráda. Jo, to určitě dáme. Komu bys to chtěl věnovat?
1: Tak manželce, s kterou sedíme tady teďka, hrajeme karty.
2: Nechává tě vyhrát aspoň?
1: No právě, že ne, právě, že prohrávám.
2: A ještě chceš za to zahrát písničku?
1: No, já doufám, že se karta otočí, ona šla teďka dělat papání pro pejsky a ono se vždycky, když se to přeruší, tak se to pak, tak většinou se říká, že se to otáčí, tak doufám.
2: Jo.
1: A přesto ji nechávám zahrát, protože ji mám rád.
2: Protože je to ten tvůj anděl, tak.
1: Jo, to ano.
2: Tak dobře, tak dáme strejdu Uda a tetu Dorotu.
1: Tetu Dorotku Pešovou.
2: Tak, Peškovou. No a dáme Tanec andělem. No,
1: děkuju moc, měj se krásně.
2: Jo, ty taky, hezký večer, doufám, že aspoň vyhraješ v těch kartách.
1: Tak no, to není důležitý, hlavně, že mi zahraješ pěknou skladbu.
2: Dobře, tak jo, vidím, že to bereš sportovně.
1: Jo, v pohodě.
2: Takže hezký večer,
1: moc.
2: Mějte se.
1: A pozdravuju všechny býťáky.
2: Jo, díky, vyřídím, ahoj.
1: Ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, zdraví tě z nějak z Hradce. Prosím tě, kdybys tam měl třeba Metallica, Nothing Else Matters, nebo nějak třeba Genesis, Mama, co se ti tam hodí víc? Pro všechny, co jsou dneska v práci, jako my dva. Mějte se fajn, čau.

0: našich takzvaně amerických zpravodajů, kterého samozřejmě rád slyším, kdykoliv se ozve. Ahoj Aleši, kam jsem se tě dovolal dneska?
1: Ahoj Radku, dneska se mě dovolal do Detroitu.
0: To by se hodilo pustit Kiss Detroit Rock City, ale to asi necháme na jindy, protože já se zeptám, jak to vypadá teď v Americe nebo v Kanadě u vás doma s těmi požáry.
1: Těmi požáry to vypadá tak, že právě proto jsme utekli před nima do Detroitu. Těch požárů tam pořád ještě hodně je a ten vzduch tam není nejlepší. Aspoň teda u nás na severu, tam to pořád ještě řádí. Ale vidím, že ani v Evropě to není zrovna veselý ve Španělsku nebo ve Francii.
0: Ať utečeš kam chceš, tak vždycky někde bohužel narazíš na takovou záležitost.
1: Ono si to najde.
0: No. Ono si tě to najde, ono, přesně tak.
1: Už když před dvěma týdny ještě jak končil ten fotbal, tak to letělo směrem na New York. A vůbec to nebylo veselý. Ono to vypadalo, že ani to finále nebude, nebo že se bude odkládat. A když jsem se podíval u nás na jezeře, tak smoke on the water, opravdu.
0: No já jsem viděl nějaký fotky, co jsi nám tady posílal, to byla teda síla, no. To vypadalo jak ten čínský smog, takový ten žlutej, jak vždycky občas vídáme, tak tohle bylo
1: přesně
0: asi
1: tak,
0: ještě horší.
1: Takový oranžovo-žlutý, takový nažloutlý a špatně se dýchá.
0: Tak hele, doufám, že až dojedete domů, takže už to bude dobrý a ty sám seš v pohodě, nebo tam, kde bydlíš, tak tam
1: naprosto,
0: to nezhořilo.
1: Jo, naprosto. Tam nezhořilo nic. Nejbližší požár jsme měli 60 kilometrů, což je teda hodně blízko, ale ten už není.
0: Tak aspoň, že to takhle dobře dopadlo. Takže já bych stylově navrhoval ten smoke on the water, když už teda jsme nakousli tohle téma. Ne, že bychom si z toho dělali srandu, to vůbec ne, to je naopak vážná věc. Spousta lidí tam přišlo o majetek a schořili jim domy a já vždycky, když to vidím v těch záběrech, tak mě úplně běží mráz po zádech. Jsem rád, že tady žijeme v Evropě, kde je relativní klid a nic takového tady neznáme, ale ty jsi to tam viděl na vlastní oči, takže asi víš, o čem je řeč.
1: Je to tak, buďme za to rádi, že žijeme tam, kde žijeme.
0: Takže já tě zdravím do Detroitu, přeju šťastnou cestu domů do Kanady a na cestu ti posílám tedy Smoke on the Water od Purple.
1: Děkuju a zdravím všechny. Ahoj.
0: Díky a měj se hezky. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Michal Sudrkovič, zdravím tě, Radku, ahoj.
3: Ahoj.
2: Nazdar. Jak se máme? Dobře.
3: No, děkuji za optání, sobota večer. Jsem tady ve svém živlu, abych tak řekl, pouštím muziku, povídám si s býťákama. Paráda.
2: Jelen, jak vedeš si dobře, jak tě poslouchám, to je výborné. Prostě, a bylo by možné zahrát nějakou písničku?
3: Předpokládám, že to bude něco z okruhu Halloween, Gamma Ray, nebo Masterplan, nebo něco takového, že jo?
2: Ty jsi Nostradamus, že to někdo. Dobře, tak zkusíme ten Halloween první jmenovaný a ten je prosím z nové desky, teda z poslední, jmenuje se to Universe, aby se to nepletlo s těma předchozíma. A já bych to nechal pro všechny býťáky, pro všechny dobrý lidi a hlavně pro moje rodiče, který v 80. teda neskutečně makli na zahradě, furt jezdí na kole, jako nechápu to. Pokud to mám po nich, tak se těšte, budu tady dlouho.
3: Jo, tak to tě taky přeju, no.
2: Takže tak, no.
3: Takže dáme ty Halloween, dáme něco z té nové desky teda, jo?
2: Jo, Universe, jestli možno, ano.
3: Jo, tak dobře, je, tak zkusíme něco z té nové desky.
2: Výborně. Tak jo, díky moc. Radku, měj se krásně a chci ti zbytek příjemných chty.
3: Jo, děkuju. Hezký večer i tobě. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, ahoj, prosím tě, ale já bych chtěl nechat zahrát nějakou písničku pěknou pro manželku.
2: To není problém, co jsi vybral?
1: Ale prosím tě, abych, já nevím, jestli by od Kaťáku tam šlo Hlupák váha.
2: Šlo? Nevím teda, jestli zrovna z tohohle bude mít manželka radost, ale jestli je faninka Kaťáků, tak proč ne?
1: No určitě, určitě. My jsme spolu zítra 3 roky, tak jako...
2: Jo, to jste ještě v Líbánkách, ty jo.
1: No, ona je jenom o 30 let mladší.
2: Teď si říkám, jestli se nedovolal Bohouš Matuš, ty jo, k nám.
1: Ne. Ale ne. Ale já jako jí mám rád, milujeme se, všechno nám chlapé, máme spolu 3letou holku, tak jako no tak, úplně v pohodě, no.
2: Tak jo, no tak vidíš, tak jsi našel tu pravou, to je paráda. Tak jí zahrajeme Kaťáky.
1: No, zahrají Kaťáky, prosím tě, ještě bych to chtěl poslat kamarádovi jednomu, jestli můžu.
2: No, to víš, že jo, můžeš.
1: Ale do Veleši, Karáďovi, to je takový kučina samotář, ale být poslouchář.
2: Tak jo, tak to pošleme tvojí paní a kámošovi.
1: Ano.
2: A tobě teda přeju, ať se ti v manželství daří.
1: No, já ti děkuju a určitě se mi dařit bude. Díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se?
1: No, tak, povídejte.
2: Já bych chtěl zahrát nějakou písničku na přání.
1: No, která by to měla být?
2: Jo, chtěl bych tady pro kluky z Krásného na Vysočině zahrát nějakou pecku od AC/DC.
1: No, tak to není problém. AC/DC, těch tady máme spoustu, jednu lepší než druhou. Takže jo, necháte to na mě, ať něco vyberu.
2: Jo, je to pro Míru a Pavlíka z Krásného.
1: Dobře, tak jo, tak jim pošleme AC/DC.
2: Díky moc.
1: Není zač. Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Vojta, u telefonu.
2: Ahoj, Vojto.
1: Prosím tě, rokovou pípu jsem trefil.
2: Ano, přesně. Úplně na komoru.
1: Tak to je paráda. Prosím tě, já bych chtěl poprosit Audioslave Like a Stone.
2: Ty jo, Audioslave. To nevím, jestli tady zrovna tuhle věc budu mít. Můžu nabídnout Be Yourself anebo I'm the Highway.
1: Takže to asi nechám výběr na tobě. Dobře, dobře, rád se přiučím něčemu, já právě znám jenom tu jednu, takže rád si je přiučím.
2: Jo, dobře, tak za mě tedy, pokud bych mohl hlasovat, tak I'm a Highway, to je moc hezká věc. Bude to taková hezká vzpomínka na Chrise Cornella.
1: Dobře, dobře, může být, dám na tebe.
2: Jo, tak dobře. Mm-hmm. Hlavně mi potom nedávej, když by se tě to náhodou nelíbilo.
1: Jo, dobře, dobře.
2: Ale věřím, že jo, to je moc hezká věc.
1: Dobře, dobře, děkuji moc.
2: Takže díky za tenhle tip, protože to já si rád poslechnu zase po dlouhé době Audioslave, no a měj se hezký a přeju hezký večer.
1: Jo, děkuju, tobě taky, jak to utíká.
2: Jo, no tak mě to nemusí utíkat, já se tady bavím, to je takovej hezký koníček.
1: Ideální stav, když je to takhle. Dobře, děkuji, dobrý večer, ahoj.
2: Díky.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Tak byťáci, jestli máte ještě nějaký nápad na to, jakou muzikou nebo kterou kapelou bychom si mohli vylepšit závěr večera a zároveň tak naplnit tu poslední hodinu dnešní rokové pípy, pošlete SMS-ku na 720 001 222 anebo mi zavolejte na linku 210 32 33 34. Nerušený poslech dnešní poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Alice u telefonu.
3: Dobrý večer,
2: mám
3: Alice.
2: Mám takovou prozbičku, mohli byste mi zahrát něco od Vítkáčů?
3: Vítkáčů? No, co by to mělo být?
2: No, to já nechám podle vás. Oni mají dobrý pecky všechny, takže jako...
3: To je pravda. Tak to zase jako není úplně těžký sahnout tady do archivu a vytáhnout cokoliv. Tak já nevím, co jsme třeba něco dlouho nehráli. A nebo zase naopak to, co udělá radost všem.
2: Démon.
3: No, tak to je jasný. Démon nebo soudružka.
2: No, ano.
3: Tak dobře, zkusíme vybrat tady z těch dvou teda.
2: Dobře, ale já bych radši toho démona teda.
3: Rozhodla jste se vy, bude tam démon.
2: Tak jo, děkuju moc a posílám to všem býťákům.
3: Výborně, tak já za všechny děkuju a vám přeju hezký večer a díky za tenhle tip. Poslechneme se zase po čase démona.
2: Tak jo, děkuju moc, nasla.
3: Naschledanou.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Zdravíme z chaty na Sedlici. Rádi bychom si nechali zahrát písničku pro našeho tatínka a maminku, co tady s náma nejsou, sedí doma. A chtěli bychom Manover Warriors. Tady napovídá, já to neumím ani říct.
2: Já vím, co myslí. Jo.
1: Děkuju, že ho zdraví jejich čtyři děti. Asi takhle.
2: Jo, takže čtyři...
1: že je moc zdravíme.
2: Dobře, čtyři děti, zdraví maminku
1: ano.
2: A tatínka.
1: A tatínka z chaty na Sedlici.
2: Z chaty na Sedlici a já tady koukám do těch mailů a vy to posíláte...
1: Ano, posílali jsme krásný e-mail.
2: Ano, do Sedlice, ne, ze Sedlice do Útěchovic pod Strážištěm. Je
1: ano,
2: to tak,
1: ano,
2: že jo?
1: Klidně přečtěte ten e-mail, protože tohle bylo strašný.
2: Ne, to naopak, když jste to takhle hezky řekli, tak to bude...
1: Ne, já jsem byla tak ráda, že jsme se dovolali.
2: No dneska teda je to masakr. Fakt musím říct, že ten telefon od 6:30 začal zvonit a ještě nepřestal.
1: Jo, bude ohromná radost.
2: Dobře, takže v Útěchovicích pod Strážištěm bude veliká radost.
1: Ano, tam bude veliká radost.
2: No, jestli tedy tatínek s maminkou jsou fandové Manover, tak to věřím, že ano, že
1: ano,
2: radost
1: to
2: bude. Jo, poslouchají to, jo.
1: No, jinak bychom jim to žádné nechali.
2: Aha, jo, tak ono, jak se to trošku mění. Já, když mi třeba někdo starší řekne, já chci zahrát něco pro mý rodiče, tak mě první třeba napadne Vondráčková nebo Zima nebo někdo z tuhle starý Maria, generace.
1: To se nabít nehodí.
2: No to já vím, že ne, ale jak je zajímavý, jak se to posouvá, že jo? Protože kdybych já měl teď zahrát něco pro moji maminku, tak to bude Marie Rotrová, nebo, já nevím, Louis Armstrong, nebo něco takového. A vy rovnou, tyjo, Manover, dobrý, no, tak jo.
1: My jsme vychovaná rodina.
2: Správně vychovaná a vedená k Big Beatu. Tak to
1: ano,
2: máte.
1: Přesně.
2: To máte veliké plus, ano.
1: Ano.
2: Tak jo, takže jestli tam maminka s tatínkem si teď zapaří na Manover v Útěchovicích, tak je všechno v pořádku a
1: ano,
2: už to tam,
1: a my,
2: už to tam posílám.
1: Ano, a my budeme pařit s nima.
2: No, o tom žádné. Hele, už to tam dávám, jo?
1: Děkuji, mějte se krásně.
2: Tak jo, hezký večer.
1: Taky, naschle.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku, ahoj. Tady je Kristián.
2: No,
1: já tě zdravím,
2: ahoj.
1: Kamaráde.
2: Ahoj, Kristiáne, ahoj. Jak se máš?
1: Mám se dobře, kamaráde, a ty?
2: No, já se mám ještě líp. Hele,
1: slyším.
2: Ty jsi byl v lázních, že jsi se tak dlouho neozval.
1: Ano, byl jsem v lázních a proto jsem se tak dlouho neozval, protože jaksi nebyl úplně čas.
2: No, tak to musíme napravit. Tak kterou písničku jsi vybral? Nebo co tě můžu zahrát
1: měl
2: dneska?
1: Měl bys tam něco od Avantage.
2: Jo, něco tady určitě najdu. Ona se tě docela líbila, viď? V Plzni.
1: Jo, Avantage se mě moc líbila, jak jsme byli společně na tom
2: Metal Festu. No.
1: Víš, tak se mi zalíbila. To je výborná muzika.
2: Jo, tak to jsou samý skvělí muzikanti tam, že jo?
1: Ano.
2: Tak dáme Avantage, dáme vzpomínku na Metal Fest. No a já tě samozřejmě přeju, ať se tě daří i nadále a doufám, že se zase někde potkáme na nějakém koncertě.
1: Já věřím, že se určitě společně třeba potkáme na příštím ročníku Metal Festu, už se teď moc těším.
2: No určitě se tam sejdem, to víš, že jo. Já to mám za barákem skoro, tak to je povinnost tam přijít.
1: Právě.
2: Dobře, tak jo. Hele, tak dáme Avantage, no a já ti přeju hezký večer, ať se tě daří i nadále, ať se ti líbí muzika tak jako doposud, no a těším se na to setkání. Tak ahoj.
1: Já se taky moc těším a měj se krásně a rád jsem tě slyšel, kamaráde.
2: Tak jo, tak ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak, abychom to trošku změnili, tak já teď vyberu něco z vašich SMSek. Vidím tady jednu. Jo, to bude dobrý. To bude příjemná změna. Ahoj, prosím o zahrání k naší grilovačce a vůbec všem býťákům něco od Within Temptation. Děkuju, Harry z Lukavice v Čechách. Within Temptation, Sharon Den Adele, krásná dáma s krásným hlasem. To si myslím, že to bude příjemné oživení teď v té poslední hodině. Tak určitě teď si myslím, že udělám radost všem býťákům, kterým se líbí takovýhle styl muziky. No a jestli ještě zpříjemním tu grilovačku v Lukavici v Čechách, no tak tím líp.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. To je rádio Beat?
3: Ano, ano, dovol jste se úplně přesně.
2: Úplně jsem se přesně dovolal do rádia Beat. Hele, můžu si přát nějakou muziku?
3: No tak proto jste mi asi chtěli volat.
2: No proto jsem vám chtěl, nebo tobě chtěl volat. Jelikož v tomto týdnu bylo 40 let albu Plní energie od Citronu.
3: Tuším, kam míříš
2: a mířím správně. A dal bych si z toho zahradní slavnost.
3: Proč ne? Dáme jí.
2: Hele, děkuju moc. Jsem vůbec rád, že jsem to dovolal. Všichni tady žijou, jako je to dobře.
3: Taky máte, předpokládám, nějakou zahradní slavnost, že jo?
2: My máme taky zahradní slavnost, ano, to je správně.
4: Jereme Vůček a přijde.
3: Takže na tu vaší zahradní slavnost teď pošleme tu citronovskou.
2: Ano, no a... protože to je nejpíšnická, kterou znám.
3: Dobře, no. A já ti děkuji, že jsi připomněl tohle zajímavý výročí. Ono to strašně
2: letí. No ono totiž, to bylo v týdnu. Bylo tam 40 let přesně.
3: Díky za připomenutí, dáme citron, no a ať ta vaše zahradní slavnost probíhá úplně, no, já myslím, že už teď je dobrá.
2: Takže... Už je dobrá. Děkuji ti moc, hele. Já jsem hlavně rád, že jsem se pak moc dobal.
3: Dobrý.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Halo.
2: Ano, poslouchám.
1: Slyšíme se. Dovolala jsem se do Beatu na písničky na psání.
2: Ano, úplně přesně.
1: A, výborně.
3: No výborně, tak povědej.
1: Dobře, tak Ozzyho I Just Want You.
2: Ozzyho už jsme hráli, ale protože toho není nikdy dost, jak tady říkáme, dáme I Just Want You.
1: Dobře, a nebo potom bychom měli ještě jednu takovou.
2: Dobře,
3: náhodou, tak. Tak Maki Pop, Hippies Hate Water.
2: Tyjo, tak to je zajímavý rozptyl teda stylovej. No, a já bych se přimlouval za Ozzyho.
3: Tak jo,
1: jestli můžem.
3: No, můžete jako, že pozdravujeme z hospody Blimbu v Litoměřicích, tak to je hodně.
2: Jo, teď jste si to řekli, bude to tam.
1: Jo, je super, děkujeme moc a že všechny zdravíme.
2: Dobrý, tak jo. Tak.
1: Díky.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Tady je Eva a David.
2: Ahoj. No dlouho jsme se neslyšeli.
1: Naposled o manželových narozeninách.
2: No.
1: Prosím tě, my toho máme spoustu ke slavení. A tak jsem chtěla poprosit ideálně buď to Petra Gabriela a nebo něco od našich milovaných a tvých milovaných goals. Tak, já ti vymenuju, co my všechno slavíme, ano?
2: No, takže povídej.
1: Narozeniny už jsme oslavili. Pak jsme měli výročí svatby 7. Já jsem vydala a pokřtila první knížku. A teď tady sedíme a už jsme pogrilovali, kde už vystydl a koukáme se do krbu a posloucháme Radio Beat.
2: To taky není špatný. No.
1: Není špatný. Tak prosím tě, buď to toho Petra Gabriela a nebo Ghost, vyber cokoliv a posíláme to samozřejmě nám všem, mému zlatému manželovi, vám do rádia a tobě nejlepšímu výčepnímu na světě.
2: Děkuji. Bude to hodně smělý ode mě, když si vyberu ty Ghost?
1: No, vůbec to nebude smělý.
2: Ale já bych třeba zapátral někde v minulosti a vrátil bych se třeba k takovému He Is.
1: Ježíš, to je nádhera.
2: No.
1: Ano, to byl papa ještě úplný mladík.
2: Tak. Takže, milá Evo, díky za tenhle tip, já si ho tam rád dám teda samozřejmě. A vám přeju, ať se máte hezky, ať se vám daří, ať se tak tě daří to. I jako spisovatelce.
1: No, už máme napsanou s kamarádama i druhou knížku a manžel má taky už knížku napsanou, tak už jenom to doladit a vydat.
2: Tak držím palce, tak hezký zbytek večera a mějte se fajn.
1: Tobě taky. Měj se. Ahoj.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Pavel Prucha, zdravím vás, Radku. Chtěl bych si zahrát písničku Turbo Přestavaš snít?
2: Ano, to bychom mohli.
1: Ještě starý Turbo, jo, Vondráček, no. Koťandrle, jo.
2: Ty jo, to už je 40 let skoro. No.
1: Jo, na tom jsem vyrůstal, super. No. Takže bych byl rád, kdyby to tam padlo, to Přestává snít, protože to se moc nehraje a to byla perfektní pecka pro nás, když jsme byli mladí, jako to prostě bylo úplně super, jako jo.
2: Tak doufám, že potěšíme i ostatní pamětníky třeba, který na tom vyrůstali.
1: Doufám.
2: Tak dáme turbo, jo, zaspomínáme.
1: Dobře? Jo, určitě. Jo, tak ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak, býťáci, rocková pípa pomalu končí a já tady pro vás mám už jenom dvě věci. Tou první je poděkování všem, kteří mi dneska během večera zavolali nebo napsali a tím mi pomohli naplnit dnešní rockovou pípu tou úplně nejlepší muzikou. No a ta druhá věc, kterou vám ještě dlužím, je splnění toho posledního přání, které jsem si nechal na samotný závěr dnešního večera. Užijte si klidný zbytek noci, no a tu zítřejší neděli zkuste přežít ideálně někde ve stínu, s něčím dobře vychlazeným třeba. No a tady vám posílám tu úplně poslední skladbu dnešní rockové pípy. Vybral si ji pro sebe a taky pro vás býťák Váňa ze Znojma. Ahoj, prosím o zahrání skladby Poslední láska od Romana Dragouna a bylo by to pro moji ženu Romanu, kterou jsem si v 63 letech před několika týdny vzal. Udělala ze mě šťastného chlapa a to není málo. Takže pro Váňu a pro nás, ty šťastný chlapy, co našli tu pravou, si teď na závěr dáme Romana Dragouna. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

just a crime.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. Out of the blue.

unstoppable.